0: दीप नारायण भगवान जय। गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ओम श्री अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा। ऑल डियर वंस ब्रदर्स सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, ब्लेसिंग इज कमिंग टू यू फ्रॉम अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा श्री महाप्रभु दीप सत्संग।
1: Dobrý večer.
0: Foundation.
1: Milí přátelé, bratři a sestry, požehnání Šrí Alakpurijiho Siddhapít. Dnes večer k vám přichází z Mahaprabhujiho ašramu, z Mahaprabhujiho nadace ve Střílkách.
0: Welcome.
1: Vítejte.
0: Today is beautiful two bhajans.
1: Dnes jsme zpívali dva krásné bhajany.
0: And this is personally wrote by Bhagavan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji.
1: A osobně je napsal Bhagavan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji.
0: What Mahaprabhuji spoke.
1: To, co říkal Mahaprabhuji.
0: We cannot give wrong commentary.
1: To nelze nějak chybně komentovat.
0: Holy Guruji said in his last lecture,
1: Holy Guruji na své poslední přednášce řekl,
0: the bhajans what we are singing,
1: že ty bhajany, které zpíváme,
0: from Mahaprabhuji,
1: od Mahaprabhujiho,
0: these are the words of the Vedas,
1: jsou slova Véd.
0: Mahaprabhuji's words is the truth, the reality.
1: Mahaprabhujiho slova jsou skutečností, pravdou.
0: That is for us the Guru Vakya.
1: A jsou pro nás Guru Vakya.
0: Mahaprabhuji's life he lived very simple.
1: Mahaprabhuji žil velmi prostě.
0: That time it was not so much civilized or what we call technologies.
1: A tehdy ta civilizace technologicky nebyla tak vyspělá jako dnes.
0: But we have now.
1: To, co máme teď.
0: It was not that time.
1: To tehdy neměli.
0: Before 20 years.
1: Před 20 lety.
0: Here in this country.
1: Tady v této zemi.
0: Or in Austria.
1: A nebo v Rakousku.
0: There was only rare telephones.
1: Bylo jenom pár telefonů.
0: And the telephones were connected with the cables.
1: A byly to ty telefony, které byly napojené drátem.
0: When I came to Austria.
1: Kabelem, když jsem přijel do Rakouska.
0: So from 1970, 72, 73, 75, 80, 85, etc.
1: V roce 1970, 71, 72, v 80. letech a tak dál.
0: When I had to call to India.
1: A chtěl jsem zavolat do Indie.
0: There was not possible to call directly.
1: Tak to nebylo možné volat přímo.
0: So we were going through the exchange.
1: A tak jsme museli na ústřednu.
0: And they were connecting to London.
1: A oni nás napojili na Londýn.
0: And the London will they tell when they can connect.
1: A v Londýně nám řekli, kdy nás spojí.
0: And it was the cables under the ocean.
1: A šlo to přes kabely pod oceánem.
0: From England to India.
1: Z Anglie do Indie.
0: So in different countries.
1: Přes různé země.
0: And so had to go cable to cable.
1: A bylo potřeba to spojení, aby to šlo kabel přes kabel a dál.
0: And after 2 hours they phone back.
1: A za 2 hodiny nám volali zpátky.
0: Your call will be tried day after tomorrow, 11 o'clock. Please be there.
1: Čili zkusíme to spojení pozítří v 11 hodin. Buďte prosím u telefonu.
0: So exactly 11 o'clock.
1: A přesně v 11 hodin.
0: It was ringing.
1: Telefon zvonil.
0: Said, please be online, we are connecting your call.
1: A z té Anglie říkali, prosím, buďte na lince, my vás spojujeme.
0: So it went to the Mumbai or Delhi.
1: A spojili nás napřed s Bombají nebo s Dýlím.
0: And they connected to Jaipur.
1: A přesto do Jaipuru.
0: And in Jaipur they said, sorry, the line is out of order.
1: A v Jaipuru nám řekli, promiňte, ale linka je mimo provoz.
0: So they said, the line to your telephone is out of order.
1: Čili linka k tomu vašemu telefonu nefunguje.
0: Okay.
1: Dobře.
0: So please can you try again?
1: A můžete to prosím zkusit znovu?
0: So that's please then register again once more.
1: Tak prosím si zase zavolejte. Nahlašte se.
0: So that time.
1: Čili v těchto dobách.
0: And Mahaprabhuji was before that.
1: To bylo tak a Mahaprabhuji žil ještě předtím.
0: Holy Guruji comes 1940.
1: Holy Guruji přišel
0: Mahaprabhuji.
1: K Mahaprabhujimu v roce 1940.
0: It's not so far.
1: A není to tak dávno.
0: 63 Mahaprabhuji left.
1: V roce 1963 Mahaprabhuji odešel.
0: This is one second. This your beautiful country.
1: To za prvé a za druhé, tady ta vaše krásná země.
0: Czechoslovakia, Hungary, etc.
1: Československo, Maďarsko a podobně.
0: And when we had to call to Austria.
1: A když jsme třeba odsud chtěli zavolat do Rakouska.
0: The same thing.
1: Tak to bylo to samé.
0: And now.
1: A teď.
0: One telephone, two telephone.
1: Dva telefony.
0: So technology.
1: Čili to je technologie.
0: That time they had less these things.
1: Tehdy měli méně takovýchto věcí.
0: But they were happy.
1: Ale byli šťastní.
0: And now we have everything.
1: A dneska máme všechno.
0: But we are not happy.
1: Ale šťastní nejsme.
0: So day by day.
1: Den po dní.
0: As much as technology is developing.
1: Čím více rozvíjí technologie.
0: It's more complication.
1: Tak to znamená víc komplikací.
0: And less comfort.
1: A méně pohodlí.
0: And we became more and more dependent.
1: A stáváme se čím dál tím závislejší.
0: So that time.
1: Takže tehdy.
0: From here to go to the Koryčany.
1: Když jste odsud měli dojet do Koryčan.
0: And shopping.
1: Abyste nakoupili.
0: And coming back.
1: A vrátili se zpátky.
0: Walking.
1: Tak jste šli pěšky.
0: They were walking to Koryčany shopping and coming here back.
1: Lidi chodili pěšky ze Střílek do Koryčan, nakoupili si a vrátili se nazpátek.
0: And now at the end of the Střílky street, we go by car.
1: A dnes, když se potřebujeme dostat na druhý konec Střílek, tak jedeme autem.
0: So this is different.
1: Takový je rozdíl.
0: So that time, simple life.
1: Tehdy byl život jednoduchý.
0: Simple life and higher thinking.
1: Jednoduchý prostý život a vysoké smýšlení.
0: And people had time evening to go satsangs.
1: A lidé měli večer čas, aby šli na satsang.
0: There was no night business.
1: Nebyl žádný noční podnik.
0: And now we have 24 hours business.
1: A dneska ty podniky jedou 24 hodin.
0: Many factories, many companies, they are working 24 hours.
1: Mnoho továren a společností pracuje 24 hodin denně.
0: They have three different hours.
1: Pracují na tři různé směny.
0: So people are going and working and coming.
1: Čili lidé jdou do práce a vrací se různě.
0: Anyhow, Bhagavan Sri Deepnarayan Mahaprabhuji, Devpuriji, Alakpuriji, Holy Gurujis.
1: A tak Bhagavan Sri Deepnarayan Mahaprabhuji, Devpuriji, Alakpuriji a Holy Guruji.
0: It's very hard to understand them.
1: Těm je velmi těžké porozumět.
0: But they are with us.
1: Ale jsou s námi.
0: I can tell you.
1: Můžu vám říct
0: with my heart
1: ze svého srdce
0: and my knowledge
1: a podle svého poznání
0: they were Bhagavan.
1: Že to byl Bhagavan.
0: We did not understand.
1: My jsme to nepochopili.
0: We don't understand Gurudev.
1: Nechápeme, co je Gurudev.
0: When Gurudev is gone.
1: Když Gurudev odejde,
0: then we said, oh God.
1: Tak si říkáme, oh Bože.
0: I could have gained more something.
1: Mohl jsem získat víc.
0: And the rare are they.
1: A vzácní jsou ti.
0: Who can get 100% benefit.
1: Kdo z toho opravdu můžou mít 100% užitek.
0: So, can imagine there was a day.
1: Dokážete si představit, že byl den.
0: Devpuriji was walking.
1: Kdy Devpuriji se procházel v ášramu v Kailášu.
0: Can imagine. The Mahaprabhuji was walking around Khatu Ashram and Khatu Hills.
1: Dokážete si představit, že Mahaprabhuji chodil těmi kopcemi kolem Khatu a po Khatu?
0: And can we imagine how Holy Guruji was serving Mahaprabhuji?
1: A dokážete si představit, jak Holy Guruji sloužil Mahaprabhuji mu?
0: And Holy Guruji had to bring something for evening for the fire because there was no heaters, nothing.
1: A Holy Guruji musel přinést něco na oheň, aby mohli rozdělat večer oheň, protože tam nebylo žádné topení.
0: But Mahaprabhuji said, don't cut any trees, don't break any branch of the trees.
1: A Mahaprabhuji mu řekl, ale nesmíš pokázat žádný strom ani ulomit žádnou větev.
0: Go and search the dungs of the camels.
1: Běž a hledej trus velbloudů.
0: That time was many camels. People were using the camels for transport.
1: Tehdy tam bylo hodně velbloudů, protože lidé je používali jako dopravní prostředek.
0: So can you imagine?
1: Takže dokážete si to představit?
0: Taking one basket.
1: Že vzal koš.
0: And going tree to tree.
1: A šel strom od stromu.
0: Because camel is making under the tree, he's eating and making.
1: Protože ty velbloudi z toho stromu jedli a rovnou tam pouštěli ten trus pod ním.
0: And master is collect, caring for the master.
1: Mistr toto sbírá pro mistra.
0: So Bhakta and God sometimes is one.
1: Bhakta a Bůh jsou někdy to samé.
0: But they just play one game.
1: A jenom spolu hrají takovou hru.
0: One as a master and one as a disciple.
1: Jeden jako mistr a druhý jako žák.
0: So that who understand?
1: A kdo to chápe?
0: Then from every word they take nectar.
1: Tak z každého slova může brát nektar.
0: But when one lost the bhakti.
1: Ale když člověk ztratí bhakti.
0: Then every word is like a poison.
1: Tak je každé slovo jako jed.
0: This is this.
1: Tak to je.
0: So there is one beautiful bhajan Mahaprabhuji is writing.
1: A tak je jeden krásný bhajan, který napsal Mahaprabhuji.
0: Mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. O my mind, you lost everything.
1: O moje mysli, ztratila si všechno.
0: With a negative company.
1: V negativní společnosti.
0: Like a satsang, kusang.
1: Tak jako je satsang, tak je taky kusang.
0: So, mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Kusanga is the who are going and doing many not good things.
1: Kusang je taková společnost, kde se nedělají dobré věci.
0: Lak čorasi me phire batak to janam janam lag roi. You must know, after this life, in next life, you will wander one life to other life, 24 hours, or 8.4 million different lives.
1: Měla bys vědět, že až skončí tento život, tak v dalších životech budeš obíhat tím kruhem 8 milionů 400 tisíc zrození.
0: Lak čorasi. Lak means 100,000.
1: Lak znamená 100 tisíc.
0: So 84 times 100 is 8.4 million.
1: A je to 84krát 100 tisíc.
0: Lak čorasi phire bhatak to.
1: Čili toto kolo znovu zrozumí.
0: Oh my mind.
1: O moje mysli.
0: If you lose this human life.
1: Pokud ztratíš tento lidský život.
0: You will just wander here and there like a deer and lost animal.
1: Tak budeš pobíhat sem a tam jako ztracená srna.
0: Janam janam lag roi. In every life you will cry.
1: V každém životě budeš plakat.
0: You will cry, you will know.
1: Budeš plakat, protože budeš vědět.
0: That you didn't went to the Guru Vakya and Satsang.
1: Že jsi nechodila na satsang a neposlouchala Guru Vakya.
0: So my dear.
1: Takže moji milí.
0: We don't know.
1: Nevíme.
0: Where we will come.
1: Kam se dostaneme.
0: So prepare thyself.
1: Čili připravte se.
0: Make sure.
1: Ujistěte se.
0: That you come to liberation.
1: Abyste došli osvobození.
0: Or you come again as a human to continue thy sadhana, your practice.
1: A nebo abyste se aspoň narodili znovu jako člověk a mohli pokračovat ve svém cvičení.
0: Jealous, doubt.
1: Žárlivost, pochyby.
0: Hate.
1: Nenávist.
0: Neglecting.
1: Zanedbávání.
0: Proudness, ego.
1: Pýcha, ego.
0: These are the enemy.
1: To jsou nepřátelé.
0: So humbleness is something.
1: pokora, to je něco.
0: Hari bhajan ka hira light, meri light. That is called modern technology still.
1: To je ta moderní technologie.
0: Hari bhajan ka hira bina jo, paap bij mat bojo. Hari bhajan. Hari is God.
1: Hari je Bůh.
0: And bhajan means the bhakti.
1: A bhajan znamená bhakti.
0: To God.
1: Bhakti k Bohu.
0: Name of the God.
1: K Božímu jménu.
0: Your mantra.
1: Vaše mantra.
0: Hari bhajan ka hira bojo. Hira means diamond.
1: Hira znamená diamant.
0: Please plant the diamonds.
1: Čili zasaďte diamant.
0: Paap bíj mat bojo. Please don't plant the seeds of the sin.
1: A nesázejte semínka hříchů.
0: Because the seeds of the sin will grow as a sin.
1: Protože z těch semínek hříchů vyrostou hříchy.
0: And name of the God, it will grow things like gods.
1: A z Božího jména vyrostou božské věci.
0: Diamond means purity.
1: Diamant znamená čistotu.
0: Clarity.
1: Jasnost.
0: Valuable.
1: Něco cenného.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: Sat sumaran kar sukrit soda idhar udhar kya jove. Sat sumaran. Sumaran, you know what is a sumaran?
1: Víte, co to je sumaran?

0: So, this is the Hari Bhajan ka heera bolyo, paap bij mat bona, sat sumaran ka sukrit swada. So, sat sumaran, the truth.
1: Chili pravda.
0: Remain all the times on the truth.
1: Zůstaňte stále v pravdě.
0: Sukrit swada. So, exchange good things.
1: Čili vyměňujte si to dobré.
0: Exchange the quality.
1: Vyměňujte si kvalitu.
0: Quality of God's name.
1: Kvalitu Božího jména.
0: That's it. Speak good things.
1: Mluvte dobré věci.
0: Páp víc mat bono. Idar udar kya jove. Oh my friend, oh my mind, oh my dear one.
1: O můj příteli, moje mysli, moje milá.
0: What are you looking here and there?
1: Proč se díváš sem a tam?
0: Concentrate on the satsang.
1: Soustřed se na satsang.
0: That satsang.
1: Na ten satsang.
0: Concentrate.
1: Na ten se soustřed.
0: So either other means no interest of this, no interest of that.
1: Znamená to, aby tě nezajímalo tohleto a tamhleto.
0: Je samsár svapn ký mája. This world is a illusion of like a dream.
1: Tento svět je taková iluze jako sen.
0: We don't know if we are still really living.
1: Nevíme, jestli opravdu žijeme.
0: Maybe we are dreaming.
1: Možná se nám to jenom zdá.
0: We are sitting all in the dream here.
1: Možná tady všichni sedíme jenom ve snu.
0: And we will open eyes somewhere else.
1: A otevřeme oči někde úplně jinde.
0: This is gone.
1: A tohle bude pryč.
0: What was before one minute?
1: To, co bylo před minutou.
0: Half second.
1: Před půl vteřinou.
0: It's gone.
1: Je pryč.
0: It is like a dream.
1: Je to jako sen.
0: That's right. It's like a dream.
1: Je to tak. Je to jako sen.
0: So what is gone is a dream.
1: To, co je pryč, je sen.
0: Don't cry for the dreams.
1: A pro sny neplačte.
0: It is gone.
1: Je to pryč.
0: It was good or bad.
1: Ať to bylo dobré nebo špatné.
0: But the karma will come back.
1: Ale karma z toho
0: that
1: se vrátí.
0: Will come to you back.
1: Karma se k vám vrátí.
0: So, ye sansar svapn ki maya, dekh bhul man mohe. This samsara is an illusion of the dream.
1: Tato samsara je snová iluze.
0: Dekh bhul, you will see this and you will forget it.
1: To uvidíš to a zapomeneš na to.
0: And when you will see the samsara,
1: a až uvidíš samsáru,
0: and when you will see the temptation of the samsara,
1: a až uvidíš pokušení samsáry,
0: other things you will forget.
1: Tak zapomeneš na to ostatní.
0: Yes. You forget your namala, you forget your kriya.
1: Zapomenete na málu,
0: you forget your prayer.
1: Na kriju, na
0: you forget to come to the prayer satsang.
1: Zapomenete chodit na satsangy.
0: You don't forget everything.
1: Zapomenete na všechno.
0: And you went to the temptation sensual joy.
1: A ponoříte se do těch lákadel sensuálních smyslových radostí.
0: This attachment of the desires.
1: Je to připoutanost k našim tužbám.
0: Is pulling you.
1: A ta vás přitahuje.
0: Yes. The one desire is walking in front of you.
1: Je jedno přání před vámi prochází.
0: And second, that one is pulling you.
1: A to vás.
0: And you get up and also go behind.
1: Táhne za sebou a takže vy vstanete a jdete za ním.
0: Dog.
1: Jako pes.
0: Deer.
1: Srna.
0: Animals.
1: Zvířata.
0: Humans.
1: Lidé.
0: Yes, this desire is so strong.
1: Ty touhy jsou tak silné.
0: Ano. And everything is in your mind.
1: A všechno je přitom ve vaší mysli.
0: How big you are, how strong is your body.
1: Jak silné máte tělo, jak jste velcí.
0: But this small brain.
1: A ten malý mozek.
0: Pulling you everywhere.
1: Vás všude tahá.
0: A big snake, python. A little mouth like this.
1: Je to veliký had má malou úst.
0: Is pulling you everywhere.
1: A přesto s vámi smíchá.
0: This is the desire, this or side or that side.
1: A jdete podle těch přání na jednu stranu a na druhou.
0: Je sansár svapn ký mája, dekh bhul man mohe. So this will bring your attention to other direction.
1: Čili to vás odvede vaši pozornost jiným směrem.
0: Jag jara ab palak ungharo dharo dhyan kai sove. Bhor bhayo kai sove. That's right. This is Gajananji's writing, so sometimes it's different to read.
1: Psal Gajananji, takže občas je těžké to přečíst.
0: So therefore it is a jag jara, wake up little bit.
1: Trošku se probuď, prober.
0: Wake up.
1: Prober se.
0: You are sleeping in this ignorance.
1: Spíš v nevědomosti.
0: Just open little your eyes.
1: A jenom trochu pootevři oči.
0: You will see what a dangers there.
1: Uvidíš to nebezpečí.
0: You open eyes and you see the lion is standing in front of you.
1: Otevřeš oči a uvidíš lva, který před tebou stojí.
0: Or a cobra.
1: Nebo kobru.
0: And if you would not sleep in ignorance.
1: A kdybys nespal v nevědomosti.
0: Before you could have escaped.
1: Mohl bys utéct včas.
0: Sada jag jara ab palak ugharo. Bhor bhayo kya sove. Now has come the dawn.
1: Teď přišlo svítání.
0: Why you are sleeping now?
1: Proč teď spíš?
0: So wake up, get up in the morning before sunrise.
1: Probuď se a vstaň ještě před východem slunce.
0: Those who sleep late till the sunrise.
1: Ti, kteří dlouho spí a zaspí východ slunce.
0: Loses the best spiritual karmas from past life.
1: Tak ztrácí ty nejlepší karmy, duchovní karmy z minulých životů.
0: So try to sleep earlier.
1: Čili snažte se chodit spát dřív.
0: So that you can wake up.
1: Tak abyste mohli dřív
0: vstát. At least before sunrise.
1: Aspoň před východem slunce.
0: No yeah, summer is good. Winter is good. No,
1: v zimě to je dobré.
0: This doesn't valid for summer, okay?
1: A pro léto to neplatí.
0: 9:30 sunset.
1: V 9:30 zapadá slunce.
0: And 3:30 sunrise.
1: A v 3:30 vychází.
0: No please, Mahaprabhuji.
1: Tak prosím, Mahaprabhuji.
0: A little mercy.
1: Měj trošku slitování.
0: So make this law for the winter.
1: Čili zaveďme si tento zákon jenom na zimu.
0: Jag jara ab palak ugharo bhor bhayo kya sove. Now the dawn, what are you, why you are sleeping?
1: Čili teď vychází slunce, proč spíš?
0: Vishes ras mrg trishna pani. Vishes ras mrg trishna pani. Vishes means desire.
1: Vishes znamená touha, přání.
0: Desires.
1: Přání.
0: Temptation.
1: Pokušení.
0: That's called vishaya.
1: Tomu se říká vishaya.
0: Ras means the juice.
1: Raš je šťáva.
0: Juice means enjoy.
1: A také jako potěšení.
0: The enjoying of that senses.
1: Jsou to smyslová potěšení.
0: That what you want to enjoy.
1: To, co si chcete vychutnat, užít.
0: You want to enjoy running in the forest.
1: Pokud si chcete užít běhání po lese.
0: For some people it also this enjoy.
1: Někdo si to užívá.
0: Climbing mountains.
1: Někdo rád leze po horách.
0: Swimming.
1: Někdo rád plave.
0: Eating.
1: Někdo rád jí.
0: Sleeping.
1: Někdo rád spí.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: Vishaya ras mrag trishna pani. Mrag is the deer.
1: Mrak je srnka.
0: Trishna.
1: A trishna.
0: Trishna have many meanings.
1: Trishna má spoustu významů.
0: Trishna means desire.
1: Znamená to taky touha.
0: Burning desire.
1: Taková palčivá tužba.
0: Everything is wrong.
1: Všechno je špatně.
0: All is stupid.
1: Všichni jsou hloupí.
0: My enjoy what I will do now is the best.
1: A to, co já chci udělat teď, to je to nejlepší.
0: I want to find out.
1: Já na to chci přijít.
0: Even you will fly far distance.
1: I kdybych musel odletět, Bůh ví kam.
0: So this is a trishna.
1: To je ta trishna.
0: And Trishna means also thirst.
1: Trishna také znamená žízeň.
0: And thirst means that desire.
1: A žízeň je vlastně ta touha.
0: And hunger is also that desire.
1: I hlad je určitá touha.
0: So in the desert.
1: Takže na poušti.
0: In Saharas.
1: Třeba na Sahaře.
0: When you go to Middle East.
1: Když jdete na Střední východ.
0: Then you see far on the sand like a beautiful blue lake.
1: Tak v dálce vidíte mezi tím pískem nádherné modré jezero.
0: And for these deer there's nothing to drink.
1: A ty srny tam nemají co pít.
0: And they see this water. Fatamorgana.
1: A najednou uvidí tu vodu, uvidí tu Fatamorgánu.
0: And the deer are running to drink water.
1: A tak běží za tou vodou, aby se napili.
0: Running and running.
1: Běží a běží.
0: And you know that Trishna?
1: A víte, co to je, ta Trishna?
0: As close you want to come, that far it goes.

0: mentioned the deers.
1: A často v poezii se píše o srncích nebo srnách.
0: Sometimes when a lot of snow.
1: Někdy, když je hodně sněhu.
0: Lot of snow.
1: Spousty sněhu.
0: And deers are running.
1: Tak ty jeleni běží.
0: Jumping in the snow.
1: A skáčou ve sněhu.
0: Nowhere nothing to eat.
1: A nemají nikde nic k jídlu.
0: And they are injured their foot.
1: A zraňují si nohy.
0: You see the blood on the snow.
1: A na tom bílém sněhu pak vidíte krev.
0: Because they are injured by that.
1: Protože se zraní tím sněhem.
0: So, like this, humans are also running and running for some desires.
1: A stejné je to s lidmi, také běží, protože mají nějaké přání, nějakou touhu.
0: For the money too.
1: Chtějí třeba peníze.
0: Running, running, running. I want to be like the richest person of the world.
1: A chtějí vydělávat, vydělávat, aby byli ti nejbohatší na zemi.
0: So he or she will die in this desire.
1: A takový člověk zemře se stejnou touhou.
0: Vise ras mrag trishna pani pyaas kabu nahi jai. In this desire of the thirst,
1: v této touze, v té žízni,
0: your thirst is a pyaas.
1: Je ta žízeň pyaas.
0: Pyaas means thirsty.
1: Pyaas znamená žízeň nebo žíznivý.
0: Pyaas kabu nahi jai. Your thirst will never be quenched.
1: Ale tu žízeň nic neuhasí.
0: You will be thirsty and thirsty.
1: Budeš stále žíznivý.
0: So whatever you think that you enjoy.
1: Ať si o čemkoliv myslíte, že si to užijete.
0: Next day is again same.
1: Tak příští den to bude stejné.
0: So no fulfillment.
1: Není to naplňující.
0: This is called the Maya, the Samsara.
1: A tomu se říká Maya Samsáry.
0: So se samanjaman mahi bavra. Think over.
1: Přemýšlej.
0: Understand.
1: Cháp, pochop to.
0: O mind.
1: O mysli.
0: Don't be confused.
1: Nebuď smatená.
0: Satguru saran sidhave. Best that you should go to the shelter. Take a shelter to the Satguru.
1: Měla by se uchýlit pod ochranu Satagurua.
0: Is jag me durlab hai satsang. In this world is a rare satsang.
1: Na tomto světě je vzácný satsang.
0: And now in this Kali Yuga.
1: A teď v této Kaliuze.
0: Can you tell me how many satsangs in the Czech Republic?
1: Dokážete mi říct, kolik je satsangů v České republice?
0: I think there's one place.
1: Myslím, že je jedno místo.
0: In Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: V té Mahaprabhujiho nadaci.
0: In whole Czech and Slovak.
1: V celém Česku i Slovensku.
0: There is not such a satsangs.
1: Nejsou takovéhle satsangy.
0: You are lucky.
1: Máte štěstí.
0: You are that paramhansa.
1: Jste ta paramhansa.
0: You flow and you come to the Mansarovar.
1: Doletěli jste až k jezeru
0: Mansarovar. You landed here in the Mansarovar.
1: A tady na jezeře Mansarovar
0: and
1: jste
0: přistáli. And you are swallowing the pearls of the wisdom.
1: A polikáte perly moudrosti.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Is there so many satsangs here?
1: Je tady víc takových satsangů?
0: Maybe a little bit somewhere.
1: Možná někde trochu.
0: But not that original satsang.
1: Ale není to ten původní satsang.
0: Well, may you like or you don't like.
1: Ať se vám to líbí nebo ne.
0: But I can tell you the first hand.
1: A můžu vám to říct z první ruky.
0: First hand that from Mahaprabhuji to Guruji to us.
1: Z první ruky od Mahaprabhujiho ke Gurujimu a k nám.
0: And therefore, asanas pranayama is very, very good.
1: A proto asány a pranayama to je velmi, velmi dobré.
0: You should teach.
1: Měli byste to vyučovat.
0: But if you want to save someone.
1: Ale pokud chcete někoho zachránit.
0: Lead someone.
1: Někoho vést.
0: To the cosmic self.
1: Ke kosmickému já.
0: You can do.
1: Tak a dokážete to, můžete
0: you
1: to.
0: Have right now.
1: Teď k tomu máte oprávnění.
0: I give you diploma.
1: Dávám vám k tomu diplom.
0: To make satsangs.
1: Abyste dělali satsangy.
0: But real satsangs.
1: Ale skutečné satsangy.
0: Not your dreamings.
1: Aby to nebyly vaše sny.
0: Don't say I am now self-realized.
1: Abyste neříkali, tak já jsem teď seberealizovaný.

0: You follow me, that's all.
1: A následujte mě, to je všechno.
0: Other is wrong with things.
1: Ostatní, to je chyba.
0: Mahaprabhuji came to me.
1: Mahaprabhuji za mnou přišel.
0: And he gave me everything.
1: A všechno mi dal.
0: Did you say Mahaprabhuji this?
1: Řekl si to Mahaprabhuji?
0: He said no.
1: Říká, že ne.
0: He said you have closed me behind the glass.
1: Říká, že jsme ho zavřeli mezi sklo.
0: So sometimes people make big mistake.
1: Někdy lidé dělají velkou chybu.
0: In the dream, Swamiji came.
1: Ve snu za mnou přišel Swamiji.
0: And he said, do this and this.
1: A řekl, udělej to a to.
0: But he's still alive. Why don't you come to me and ask?
1: A když je Swamiji naživu, tak proč nezajdete za mnou a nezeptáte se mě?
0: So never compare yourself with Mahaprabhuji.
1: Nikdy se nesrovnávejte s Mahaprabhuji.
0: Or Guruji or Swamiji.
1: Nebo s Gurujím, nebo se Swamiji.
0: I will never compare with them.
1: Já bych se s nimi nikdy nesrovnával.
0: But I will follow their words.
1: Ale budu se řídit jejich slovy.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Rozumíš? Čuješ? Dobro. Soč samajman mahi bavra. Therefore, soč, think.
1: Proto přemýšlej.
0: Understand.
1: A chápej.
0: O mind.
1: O mysli.
0: You are confused one.
1: O mysli, ty jsi zmatená.
0: Satsang, soč, samaj, man, bavra. Achha, this I have already said. Sadguru, sarana, siddhana.
1: To už jsem říkal.
0: Is jag mein durlabh hai satsang. Ved sant sab gave. And Vedas and all holy saints, they are saying how great, how holy is the satsang.
1: A Védy a všichni svědci říkají, jak veliký a svatý je satsang.
0: Satsang ko sukh param anand hai. The satsang gives us the highest bliss, the supreme bliss.
1: Satsang nám dává svrchovanou blaženost.
0: Ajar amar ho jave, then you will become immortal.
1: A pak se staneš nesmrtelným.
0: Ajar, you will be not anymore born.
1: Znamená, že se už nenarodíš.
0: Amar, you will become immortal.
1: Staneš se nesmrtelným.
0: Ho jave, you will become through this satsang and guru vakyas, gurudevs, satsangs and etc.
1: Skrze satsang, skrze satsang s Gurudevou a skrze jeho guruvákya.
0: Therefore, if you all will design a satsang in your city.
1: A tak když vy všichni budete pořádat satsangy ve vašich městech.
0: Or in your village.
1: Nebo vesnicích.
0: How Satyuga will come here first.
1: Tak přijde Satyuga napřed sem.
0: Yeah, where Satyuga begins.
1: Kde začíná Satyuga?
0: In Czechoslovakia.
1: V Československu.
0: Okay. That becomes Satloka.
1: Tady se to stává Satvaloka.
0: Yes. That's it. Origin is here, maybe.
1: Možná je ten původ tady.
0: Ten Hungary, Jugoslávia, etc.
1: Maďarsko, Jugoslávie a tak dál.
0: Satguru Sahib Sri Deva Puriji. Satsang. Vo farmave. Sadguru Sri Dev Puri ji, he is explaining this satsang.
1: Sataguru Sri Dev Puri ji vysvětluje tento satsang.
0: He is giving this satsang.
1: Dává tento satsang.
0: Sri Swami Deep Sada Satmano Suta Hans Jagave. Mahaprabhu ji said, always believe it is a true.
1: A Mahaprabhu ji říká, věřte, že to je pravda.
0: Suta Hans Jagave. The sleeping swans wakes up.
1: Spící labuť se probouzí.
0: So this sleeping swan is our atma.
1: Ta spící labuť, to je naše
0: our
1: atma.
0: Jivátma.
1: Naše jivátma.
0: And through these divine words, the swan opens,
1: a díky
0: wakes up.
1: Těmto božským slovům se ta labuť probouzí.
0: Where I am.
1: Kde to jsem?
0: In Kali Yuga.
1: V Kali Yuze.
0: Then the swan will expand his wings.
1: A pak ta labuť rozepne křídla.
0: And will go to the
1: a poletí do
0: Brahmaloka.
1: Brahmaloky.
0: It will bath into the Mansarovar.
1: Aby se vykoupala v jezeře Mansarovar.
0: And it will take off.
1: A odletěla.
0: Chalo, chalo, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes

0: And so, through the satsang, our soul will fly.
1: Tak díky,
0: it will go divine.
1: Tak díky satsangu naše duše poletí k božskému.
0: So you gain something through the satsang.
1: Čili to získáte díky satsangu.
0: Oh, how nice it is.
1: Jak je to hezké.
0: You were in strelky.
1: Byli jste ve střílkách.
0: For 1 week to 2 weeks.
1: Jeden týden nebo dva.
0: You gain so much this divine energy.
1: A získali jste tolik této božské energie.
0: Oh, you were fluttering on the earth.
1: Že jste se přímo vznášeli na zemi.
0: You got so many things.
1: Dostali jste tolik toho.
0: And now you came to the Maya Nagari.
1: A teď jste znovu se dostali do Máji.
0: Maya means?
1: Maya znamená?
0: Illusion.
1: Iluze.
0: Nagari means city.
1: A Nagari je město.
0: So now you come in the city.
1: Zase jste se vrátili do města.
0: Maybe. What can happen?
1: Možná, co se může stát.
0: Or may it will not happen.
1: A možná se to nestane.
0: Man

0: You come to the city.
1: Přišli jste do města.
0: In Maya Nagri.
1: Do Maya Nagri.
0: In temptation.
1: Mezi pokušení.
0: Oh, you go window shopping.
1: A jdete se dívat po obchodech.
0: Oh, I like this cloth.
1: Po výkladních skříních.
0: I like this kind of makeup.
1: A tyhle šaty se mi líbí.
0: I like these shoes.
1: Tenhle make-up a tyhle boty.
0: Oh, this is something good. That's a Maya illusion.
1: A to je Maya iluze.
0: Temptation.
1: Pokušení.
0: Mana sab khoyore. Oh, my mind, you lost everything.
1: O moje mysli, přišla si o všechno.
0: In kusangi oke sang. In this kusanga.
1: V tomto kusangu.
0: Satguru saran bachan bemukh hoyo. And you turn opposite to the guru vakya, Gurudev's words.
1: A obracíš se proti guruovým slovům, proti guru vakyam.
0: Padio bhajan me bhang. And now it came the obstacles in your bhajans, meditation. You lost your meditation. Tomorrow do, day after tomorrow do, and so on. Slowly, slowly, you lose this everything.
1: A stává se to překážkou tvé meditace. Říkáš si, meditovat budu zítra, budu jindy a přicházíš o všechno.
0: Gyan, dhyan, bhakti sav khoi. What you have lost?
1: Co jsi ztratila?
0: Gyana.
1: Gyanu.
0: Dhyana.
1: Dhyanu.
0: And bhakti.
1: A bhakti.
0: Everything you lost.
1: Ztratila jsi všechno.
0: Chut gai satsang. And you gave up the satsang.
1: A vzdala se satsangu.
0: Sat paramarat sukarit bhulo. Chal rayo kudang. And good deeds, good karmas, good help. You forgotten everything.
1: A zapomněla si na své dobré skutky, na dobrou karmu a na pomoc.
0: Chal rayo kudang. And now you are walking in different direction.
1: A teď kráčíš jiným směrem.
0: Oh, your walk is also different.
1: A i ta tvoje chůze je jiná.
0: That's Maya.

0: Yes, there are so many good bhajan.
1: Je tolik dobrých bhajanů.
0: Sri Pooja Bhagavan Dev Purisa must fakir malan, but our worshipped divine Satguru Dev Dev Puriji.
1: Ale náš uctívaný Satguru Dev Dev Puriji.
0: Must fakira. Must means without any sorrow.
1: Je mastafakira, must je
0: always happy, always divine.
1: Bez trápení, vždy šťastný, vždy božský.
0: Fakira. Fakir means like a sadhu.
1: A fakira, fakir je jako sádhu.
0: This fakir is Urdu words and in Muslims.
1: Fakir je slovo z urdštiny a...
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ko, Sadguru ki, not ko, you have to make correction.
1: Opravte si, není tam Sataguru ki, ale Sataguru ko.
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ki, rahe hamesa sang. Mahaprabhu ji said, always living with Gurudev, hamesa with him.
1: A Mahaprabhu ji říká, vždy chci žít s Gurudevem.
0: Rahe hamesa sang, every day with it.
1: Každý den s tím.
0: With the satsang.
1: Se satsangem.
0: So there are Mahaprabhu ji's bhajan is so great.
1: Mahaprabhu ji's bhajan is
0: very simple, but it touches, it pulls us out of the deep from the bottom of the ocean.
1: Jsou veliké, jsou prosté, ale přitom nás vytahují ze dna oceánu.
0: Where we can't come anymore up.
1: Když máme pocit, že už nemůžeme
0: se
1: vynořit.
0: So we are in the bottom of the Kali Yuga on this Mrityu Loka.
1: Jsme na dně Kali Yugy, tady v této Mrityu Loce.
0: Only Gurudev can bring us up.
1: A jenom Gurudev nás může vynést nahoru.
0: Therefore it is said.
1: Proto se říká.
0: But very nicely said.
1: Velmi hezky se říká.
0: And that is it? What is that bhajan?
1: Jaký to je bhajan?
0: Satguru main chalun savuna de.

0: आराधी भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। अलकपुरी जी महादेव की जय। ऑल माय डियर Sister brothers,
1: všechny moje drahé sestry a bratři.
0: Good evening.
1: Dobrý večer.
0: It's a beautiful day today here in Czech Republic.
1: Dnes tady v České republice byl krásný den.
0: Beautiful, all white and white snow.
1: Všude bílý sníh.
0: Nice warm.
1: Bylo hezky teplo.
0: Just now is coming about 5, 6, 7 miles.
1: Teď je asi tak 5, 6 nebo 7 stupňů pod nulou.
0: Very silent.
1: A je krásné ticho.
0: Peace
1: mír
0: and bliss.
1: A blaženost.
0: Of the Gurudev satsang.
1: Gurudevova satsangu.
0: Round the whole world.
1: A po celém světě.
0: And yoga in daily life.
1: A je to yoga v denním životě.
0: In this corona times, many, many people send a message, and even I did not know them who they are, but they have learned through this our satsangs, our yoga and their life, our lectures, and very clear and simple knowledge to give all.
1: A v téhle době koronaviru mě píšou lidé, které jsem ani neznal, a píšou mi o tom, jak jsou rádi, že poznali naše přednášky, programy, satsangy, a že to je velice jasné a čisté sdělení.
0: We know always, I'm telling, the yoga is very, very old when the Shiva comes.
1: Jak víte,
0: and
1: tak
0: before Shiva comes, there was already the principle of yoga.
1: Jak víte, tak vždycky říkám, že yoga je starobylá a že vlastně už od Šivy a že ještě než přišel Šiva, tak ty principy jogy tady už byly.
0: And we will in that is not only for human yogas.
1: A yoga není jenom pro lidi.
0: But it is all creatures and all vegetations.
1: Ale je vlastně o všech živočiších a všech rostlinách.
0: All many, many creatures in the water.
1: Všechny bytosti, které žijou ve vodě.
0: Jalchar, thalchar and nabachar.
1: Tyhle tři.
0: In the water.
1: Ty, co žijí ve vodě.
0: On the earth.
1: Na zemi.
0: And in space.
1: A v prostoru, ve vzduchu.
0: All these creatures.
1: Tak všichni tyto tvorové.
0: They are in the part what we call in yogic systems.
1: Tak jsou součástí toho jogového systému.
0: Understand.
1: Takže porozumějte tomu.
0: Who can understand about this?
1: Kdo tomu dokáže
0: that
1: pochopit?
0: Becomes to go to the Brahman highest.
1: Ten jde k nejvyššímu, k Brahmanovi, k Brahmovi.
0: But we know that, of course, we are the very far, the humans.
1: Ale víme, že samozřejmě my lidé jsme daleko.
0: But this is that only there are two paths now.
1: Ale jsou vlastně jenom dvě cesty.
0: Uthan and patan.
1: Uthan a patan.
0: When we come on peak of the mountain.
1: Když se dostaneme na vrcholek hory,
0: we are standing there.
1: Tak tam stojíme.
0: There's only two.
1: Jsou jenom dva.
0: If we go higher,
1: pokud jdeme výš,
0: or we go back under our rock.
1: A nebo se vrátíme dolů po skále.
0: That we all it means we come again back in this world.
1: A to pak znamená, že se vrátíme zpátky do tohoto světa.
0: And we don't know this jiva, this soul.
1: A nevíme, jestli tato jiva, tato duše.
0: In which life it will come.
1: V jaké podobě života se vrátí.
0: Or where we go up.
1: A nebo když above. Nahoru.
0: That is the Shiva,
1: tak je to
0: Vishnu and Brahma.
1: Shiva, Vishnu a Brahma.
0: So there we are coming to the very highest and in the cosmic oneness.
1: A tam pak jdeme k nejvyššímu a k vesmírné jednotě.
0: So but now we come again that this science of the God science.
1: Ale teď se vracíme zase k té vědě o Bohu.
0: And that God science, what God has given all and we also.
1: To, co Bůh nám dal a co my všichni máme.
0: And so in our physical body.
1: Takže v našem fyzickém těle.
0: It's also the science of the God.
1: Je také ta božská věda.
0: And now there is a long time that doctors, professors, etc. they are researching in our body which muscles, which the in our bodies, the breath, heart, etc.
1: A víte, že už vlastně dlouho lékaři a výzkumníci bádají, jak to tělo funguje, jak je to s různými svaly a tak dále.
0: So we know that our modern science, if someone is dying.
1: A víme, že ta moderní věda, když někdo umírá.
0: There are so good doctors and professors of that this they can hold this soul in the body still.
1: Tak ti lékaři jsou tak šikovní, že dokáží tu duši udržet v těle nějakou dobu ještě.
0: So far we are already.
1: Tak daleko už jsme.
0: But we have to go more higher than this.
1: Ale musíme jít ještě výš.
0: So we know and that mostly it is said prana.
1: A víme a říká se, že je to hlavně prána.
0: Prána. Prána means life.
1: Prána znamená život.
0: Prána means the life and life means the prána.
1: Prána je život a život je prána.
0: Our soul is in prána.
1: A naše duše je v práně.
0: And so, how we have got, Shiva has given us about yoga.
1: Takže
0: everything.
1: Jak to, co nám dal Shiva o józe, to všechno.
0: And now we don't know if Shiva was that I did this and that. Only I tell what in through the literatures everywhere.
1: A my nevíme, jak to přesně s Shivou bylo. Já vám říkám jenom to, co se objevuje v literatuře a podobně.
0: But they have given us freedom.
1: Ale dali nám svobodu.
0: Gave everything us, everything.
1: Dali nám úplně všechno.
0: Now you should, we should take care.
1: A teď bychom se o to měli postarat.
0: And that in this human's body.
1: A v tomhle lidském těle.
0: Either we go up or we go again back.
1: Jdeme buď nahoru a nebo zpátky dolů.
0: That is called up or down.
1: Takže nahoru nebo dolů.
0: And in this we are talking last 5 months, 6 months.
1: A za těch posledních 5 nebo 6 měsíců si říkáme o tom.
0: And we have learned many, many things.
1: A dozvěděli jsme se mnohé věci.
0: And this is like a prana mantra.
1: A je to jako prana mantra.
0: And that is, it's called Ida, Pingala and Sushumna.
1: A říká se tomu Ida, Pingala a Sushumna.
0: Now this three from nest nostrils.
1: Takže tyhle tři přes nosní dírky.
0: The left nostril.
1: Levá nosní dírka.
0: And right nostril.
1: Pravá.
0: And the through the whole all this that goes changing between.
1: A ty se vlastně takhle křižují v těle.
0: This is a science which is rare people can understand.
1: A to je věda, které málo kdo rozumí.
0: And have to practice.
1: A je potřeba ji praktikovat.
0: Many people they are practicing only 1 week or 1 month or they others they are going constantly.
1: Mnoho lidí to cvičí třeba jenom týden nebo měsíc a pak jsou lidé, kteří to dělají neustále.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Takže Ida, Pingala a Sushumna.
0: And Vajranadis.
1: A Vajranadi.
0: So this we coming then call the Swar Yoga.
1: Takže tyto nády, o tom mluvíme jako Swar Yoga.
0: And Swar Yoga is that three.
1: Takže to jsou ty tři.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: And these three are balanced on the Vajranadi.
1: A ty tři jsou vyrovnané ve Vajranadi.
0: So when we want to practice pranayam,
1: čili když chceme cvičit pranayamu,
0: so there are two things.
1: Tak jsou dvě věci k tomu.
0: If you know ourselves which nostril this flowing, this nostril or this nostril.
1: Když víte, jestli máte zrovna uvolněnou jednu nebo druhou nosní dírku,
0: then we should go through that when to do the pranayam.
1: Tak to bychom měli dělat pranayam.
0: Because the Ida Pingala this both nostrils.
1: Protože Ida a Pingala v obou nosních dírkách.
0: And they have time for left side or right side.
1: Tak tam je čas, kdy je to, kdy to proudí levou nosní dírkou a kdy to proudí pravou nosní dírkou.
0: But it means not that left nostril is then blocked and only right.
1: Ale neznamená to, že by byla třeba levá zablokovaná a proudilo to jenom pravou.
0: Or right nostril blocking and the left proud. It's not like that.
1: A nebo opačně, tak to není.
0: But more prana coming from the one of the nostril.
1: Ale víc

0: se prány proudí jednou z těch nosních dírek.
1: And that we have to understand which nostril is flowing.
0: A pak je potřeba porozumět tomu, v které nosní dírce to proudí víc.
1: And so those yogic are practicing and they know this, then they know just what little more exhaling from both nostrils and you will see from which nostril is coming more prana.
0: A ti yogi, kteří to pravidelně cvičí, tak ty jenom tím, že si zhluboka vydechnou, tak poznají, kterou z těch nosních dírek, která je, kterou to proudí víc.
1: How should we know?
0: A jak to teda poznat?
1: So best is on our hand.
0: Nejlepší je to na ruce.
1: Here on the side.
0: Tady na hřbetu ruky.
1: And we shall exhale.
0: Takže vydechneme.
1: And breath out with both nostrils.
0: Oběma nosníma dírkama vydechneme.
1: And find out where the more breath is coming out.
0: Zjistíme, odkud je silnější ten výdech, z které dírky.
1: Now, for example, myself.
0: A já třeba teďkon.
1: Coming from the right nostril, very strong.
0: Mně to jde silněji teď z pravé dírky.
1: If someone has flu.
0: A když má třeba někdo chřipku.
1: Or blocking the nose little bit, that is not like that.
0: Nebo má třeba ucpaný nos rýmou, tak pak to tak nefunguje.
1: So this nostril is going on now for me.
0: Takže mě teďkon proudí víc.
1: And it will go about half hour.
0: A bude to tak asi půl hodiny.
1: Or less.
0: Nebo méně.
1: Or more.
0: Nebo víc.
1: And so if we want to change the nerve systems, how the breath is going.
0: Čili pokud chceme ovlivnit nervový systém dechem.
1: So for example,
0: tak například.
1: If you want that flowing left nostril now,
0: tak kdybyste chtěli, aby teď to proudilo levou dírkou.
1: But it is the right side is my nostril flowing.
0: Ale teď mám víc to proudí pravou.
1: Very strong.
0: Teď je to silné v pravé.
1: But I want to go to the left nostril.
0: Ale chci jít Ida. Do Idy, do levé.
1: Ida do Pingala.
0: Vlevo Ida, vpravo Pingala.
1: So if I want to open my left nostril,
0: tak když si chci teď otevřít levou nosní dírku,
1: then we should take little cloth,
0: tak bychom si měli vzít kus látky,
1: or our one hand under the armpit.
0: A nebo si dát ruku do ramení jamky.
1: So
0: pod rameno.
1: We take this some cloth and put it in our
0: a nebo kus látky a dáme si to do podpaždí.
1: And wait for a while.
0: A chvilku počkáme.
1: Automatically the right nostril is flowing. Now it will change, it will come to the left one.
0: A automaticky, když si to dáme pod do pravého podpaždí, tak potom se ten větší, silnější proud přesune z pravé na levou.
1: So this is the one should know everyone. It's very easy, very good how to bring the left nostril to the right nostril or the right from the left end.
0: Takže tohle by měli všichni vědět, je to snadné a jak vlastně to přesouvat, ten hlavní proud, hlavní tok prány mezi levou a pravou dírkou.
1: Those who want to make the Swar Yoga.
0: A kdo chce se věnovat Swar Yoga?
1: Swar Yoga, so it is like this, when we want to drink water.
0: Je to tak, že když chceme se napít vody.
1: Then we should go through the left nostril.
0: Tak bychom měli jít levou nosní dírkou.
1: And when we are eating, we go to the right nostril.
0: A když jíme, tak pravou.
1: Those who are practicing this.
0: A ti, kteří tohle cvičí.
1: Svara yoga.
0: Cvičí svara jogu.

0: is very easy for them.
1: Tak pro ně je to snadné.
0: But for others not.
1: Ale pro ostatní ne.
0: We have to learn about 1 month or 2 months or 3 months.
1: Musíme se to učit tak měsíc, dva nebo tři.
0: Then it is said also.
1: A pak se také říká.
0: That when we are sleeping.
1: Že když spíme.
0: So it is said that we should let it flow our nostril right one.
1: Tak se říká, že bychom měli ten hlavní proud nechat v pravé nosní dírce.
0: But someone said no, that the heart is left side.
1: Ale někdo řekl, že ne, protože srdce je na levé straně.
0: And we are suppressing.
1: A že již vlastně ležíme na levém.
0: No, heart is not suppressed like this.
1: V levém boku tak stlačujeme srdce, ale to není pravda.
0: So when we sleep on left side.
1: Čili když spíme na levé straně.
0: Then this is like is awakened.
1: Tak se probouzí.
0: So this all there is very nice books there are Swari Yoga.
1: A jsou tam krásné knihy o Swari Yoze.
0: Because we are all learning about physical in our body.
1: Protože se všichni učíme o tom fyzických procesech v těle.
0: So this is pranayama.
1: A to je pranayama.
0: So then if you know how is flowing left or the right.
1: A když víte, jak to proudí levou nebo pravou nosní dírkou.
0: But we said okay, now we will practice pranayama.
1: A řeknete si, že třeba teď jdete cvičit pranayamu.
0: Then mostly we should begin with left nostril.
1: Tak bychom měli většinou začínat levou nosní dírkou.
0: And in that way the right nostril
1: a tak potom ta pravá
0: gently from our thumb
1: tu si jemně palcem
0: we close the right
1: uzavřeme tu pravou nosní dírku
0: nostril, yeah? Now the right side is coming more breath.
1: A teď pravou stranou vlastně jde víc vzduchu.
0: And so these two fingers.
1: Takže ty dva prsty.
0: Index finger.
1: Ukazovák.
0: And middle finger.
1: A prostředník.
0: These two should come to the our above the nostril the nose little above the nose.
1: Takže tyhle dva prsty by měly být nad trošku nad nosem nad středem mezi obočím.
0: So it is said the right one.
1: Takže říká se, že ta pravá.
0: Which has Surya Nadi.
1: Které odpovídá Surya Nadi.
0: And left side is the we call the moon Nadi.
1: A levé říkáme, že to je měsíční nádí.
0: So this we have to take. So we have to get more concentration towards the left nostril and that long finger.
1: Čili musíme se víc soustředit na tu levou nosní dírku a ten delší prst.
0: It is said that mostly when somebody gets some problems and this stroke.
1: Říká se, že když má někdo problém s jednou nebo druhou stranou kvůli mrtvičce.
0: And that's because from the left nostril.
1: Tak je to kvůli levé nosní dírce.
0: So one is half not can move.
1: Tak se vlastně nemůže na polovinu těla hýbat.
0: But that will slowly again comes back.
1: Ale to se pomaličku vrátí zpátky.
0: And also that when we go to the doctors, I'm not a doctor, please.
1: A já samozřejmě nejsem lékař, ale lékaři říkají.
0: But when a doctor they want to know, then see from the left our near our ear.
1: Tak vlastně to zjišťují tady u levého ucha.
0: So how is the blood flowing here?
1: Jak tam proudí krev?
0: And so if it is very good they will say yes you will not have the what we call the paralyzed, yeah.
1: A když je to všechno v pořádku, tak řeknou, bude to dobré, nebudete nebudete
0: so it will again come back.
1: Vrátí se to zpátky, upraví se to.
0: But when other one, right one,
1: ale když je to ta pravá strana,
0: if they have some, the, a stock,
1: pokud tam dojde k nějakému znehybnění mrtvicí,
0: it will be too hard.
1: Tak to bude těžké.
0: And it is said, can be died.
1: A říká se, že na to pak člověk může zemřít.
0: So in this we can talk to our good doctor or someone about the system of the nerves and vessels and so on.
1: Takže o tom systému těch tepen a nervů si můžete popovídat s nějakým lékařem.
0: So through this pranayam which we long we can do many things.
1: A touto pranayamou, kterou můžeme dlouho cvičit.
0: If we can control.
1: Tak pokud to dokážeme řídit.
0: Both our nostrils.
1: Obě nosní dírky.
0: Ida pingala.
1: Idu i pingalu.
0: Then we can expand more our life.
1: Tak si můžeme prodloužit život.
0: So this is that science of the yoga.
1: Takže ta yoga.
0: The yoga is a science of the humans.
1: Yoga je vlastně vědou o člověku.
0: And one should not say, I will do this and that and cook. No, no. Be silent. Be calm. That's like this.
1: A neměli bychom říkat, udělám to a tohle. Měli bychom jít v klidu a potichu.
0: So this is Ida, Pingala tak, and Sushumna.
1: Takže Ida, Pingala a Sushumna.
0: You have your book, one very beautiful Yoga in Daily Life book.
1: Máte tu krásnou knížku Systém yoga v denním životě.
0: And also beautiful book, the what is one about the chakras.
1: A taky tu krásnou knížku o čakrách, skryté síly.
0: What is the name of that?
1: Hidden powers in humans.
0: Hidden powers in human.
1: Skryté síly v člověku.
0: That's beautiful. You should go and read this.
1: To je krásná, měli byste si ji přečíst.
0: So that's why Yoga in Daily Life book which you have.
1: A proto ta kniha Yoga v denním životě, kterou máte.
0: It's very sciencely having this book.
1: Tak je velice vědecky sestavená.
0: And of course there are many other yogis.
1: A je samozřejmě mnoho dalších.
0: Many swamiji,
1: yoginů, svámiů.
0: The yoga swamis.
1: Různých jogových svámiů.
0: Sannyasis.
1: Sannyasinů.
0: They have this all.
1: Ti mají
0: science.
1: Taky tu všechnu tu vědu.
0: From many many years.
1: Už mnoho mnoho let.
0: And of course from them we all getting this all material.
1: A od nich také ty materiály máme.
0: So don't think that I have done.
1: A nemyslete si tedy, že jsem já něco udělal.
0: I only have chosen from those which is exactly and which I brought in my books.
1: Já jsem jenom vybral to nejlepší a sestal to do těch svých knih.
0: So one should not say that I do this book and my end is good. No.
1: Člověk by neměl říkat, já jsem udělal tuhle knihu. A
0: it is the Shiva he brought that.
1: Já jsem to dal dohromady.
0: The Shiva have brought then yoga.
1: Udělal to Shiva, ten přinesl jogu.
0: And that about 85 Pradamam the practice the postures.
1: A vlastně on cvičil 85 pozic.
0: Then after many many.
1: A potom vzniklo mnoho dalších.
0: So in that this pranayam.
1: A v tom je také pranayama.
0: And if you do the pranayam, then first we should learn the svar yoga.
1: A pokud byste ji cvičili, tak byste se nejdřív měli naučit svar jogu.
0: It will come.
1: Přijde to.
0: In our yoga and daily life.
1: I v Joze v denním životě.
0: Around the world, many, many countries.
1: Po celém světě, v mnoha
0: and
1: zemích.
0: Very good yoga teachers, máme, yoga and daily life.
1: Máme tam výborné cvičitele jogy v denním životě.
0: And it will go whole expanding in the whole world.
1: A rozšíří se to do celého světa.
0: Of course, there are many, many also very good swamis, yogis, and they know very good also, and they are giving Very good.
1: A samozřejmě mnoho dalších sannyasínů a jogínů a cvičitelů, kteří předávají jogu výborně.

0: tak pak už přichází jen modlitba.
1: Mantra.
0: And prayers. A modlitby.
1: So what we yesterday begin to give from our Sadhguru Swami Madhavananji, Bhagwan Madhavananji's prayer to Bhagwan Sri Deep Narayan.
0: A včera jsme začali s výkladem nebo s překladem té modlitby Holy Guru Čiho k Mahaprabhučimu.
1: Om Sri Deep Dayal Kripal Mahaprabhu.

0: I am in your shelter.
1: Jsem v tvém ukrytu.
0: I am in your shelter.
1: Jsem u tebe.
0: Hum durbal das dukhyari hum, I am. Durbal, I have no power.
1: Nemám žádnou sílu.
0: But I am thy devotee.
1: Ale jsem tvým oddaným.
0: I am dukhyari, I am many, many problems, troubles, this.
1: Mám mnoho problémů a potíží a tak dále.
0: Like, but nar najar niharo. So please look towards me, O my Gurudev.
1: Podívej se prosím ke mně, můj Gurudeve.
0: Najar niharo, please look to me also.
1: Prosím, podívej se i na mě.
0: Par utaro, and let me cross the ocean.
1: A nech mě přejít oceán.
0: Aapka virad vichari hai. Aap, O Bhagwan, Mahaprabhuji, your guru, virad, your blessings, your vichari hai. So we are in that path that we are vichari hai. I am just humble.
1: Jsme na té cestě a já jsem jenom pokorný.

0: Please look to me, my side, and bring me in the other side of the ocean.
1: Prosím, podívej se na mě, na moji stranu a převeď mě přes oceán.
0: Apaka virada vichari. Please, you are my lord.
1: Prosím, ty jsi můj pán.
0: Aap bina kon hamare nath hai. I have no other one than you, O my Gurudev.
1: Nemám nikoho jiného než tebe, můj Gurudeve.
0: Nath. Nath means the God.

0: अभय नित्य चेतन निरकारी फादर
1: डाला है
0: आप पापी अनेकों आगे उबारिया द पापीज मीन्स many many who did many problems and this
1: to znamená ti, kteří udělali mnoho problémů sin. A hříchů
0: who have so many sin
1: kdo má tolik hříchů
0: aneko many many
1: mnoho
0: age ubariya hai o gurudev
1: o gurudev
0: you liberate them also
1: i ty osvobodíš
0: ab meri bari hai o gurudev is my time.
1: O Gurudeve, je můj čas.
0: Please also liberate me.
1: Prosím, osvoboď i mě.
0: Muj par mehr karo mere data. O my Gurudev, be humble to me.
1: Můj Gurudeve, buď prosím ke
0: mercy, mě, merciful.
1: Ke mně milostivý.
0: Data, give me this.
1: Dej mi data.
0: Mangat bhik bhikyari hai. I am asking you to give me something.
1: Prosím tě, abys mi něco dal.
0: Give me please.
1: Dej mi prosím.
0: Sri Pooja Deep Dayal Daya Karo. Sri Mahaprabhuji.
1: Sri je Mahaprabhuji.
0: Pooja. We are worshipping Mahaprabhuji.
1: Pooja je, že uctíváme Mahaprabhuji.
0: Deep Dayal, the great God you are.
1: Jsi velký Bůh.
0: Dayal karo, aapka naam sukhkari hai. Thy name, O Mahaprabhuji, is a very peaceful and very holy.
1: Tvoje jméno, O Mahaprabhuji, je míruplné a posvátné.
0: Kahe Madhavanandji, Holy Guruji said,
1: Holy Guruji Madhavananji řekl
0: Aapke. So, kahe Madhavanand aapke, I am thy, O Madhavananji said to Holy Guruji.
1: Jsem tvůj, Madhavananji řekl Mahaprabhuji mu.
0: Charan kamal balihari hai, in your holy feet.
1: U tvých svatých.
0: Like a flower, kamal.
1: U tvých svatých nohou, jako u květu.
0: Balihari hai, I give you to your, in your holy feet.
1: Dávám ti ten květ k tvým svatým nohám.
0: Sri Pooja Deep Dayal Daya Karo, aapka naam sukhkari hai. Kahe Madhavanandji, aapke charan kamal balihari hai.

0: ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। ओम शांति शांति शांति। आराध्य भगवान अलकपुरी जी महादेव की जय। देवाधिदेव देवेश्वर भगवान देवपुरी जी महाराज की जय। सतगुरु दीप नारायण महाप्रभु जी की परम कृपा शांति। ओम महाप्रभु जी। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ऑल माय डियर
1: मोये drazí,
0: गुड इवनिंग,
1: dobrý večer,
0: वी आर वेरी blessed that we can have satsang means Gurudev.
1: Je to velké požehnání, máme velké požehnání, že můžeme mít satsang s Gurudevou.
0: It is our Gurudev who give us knowledge and takes up to the supreme highest God, or where we can go above everything.
1: Náš Gurudev nám dává poznání a dává nám cestu k nejvyššímu.
0: From Shiva, Brahma, Vishnu, above them also still. Above the Shiva times is that Guru Kripa.
1: Nad Shivou, Brahmou a Vishnuem je ještě výše Guru Kripa.
0: May Shiva becomes Guru.
1: Shiva může být
0: Shiva. May Vishnu.
1: Guruem Vishnu také.
0: And Brahma.
1: I Brahma.
0: But when the name comes as a Guru,
1: ale když přijde jméno jako guru,
0: then is the highest.
1: Tak to je nejvyšší.
0: And of course, when we come to the word guru,
1: a samozřejmě když přijdeme ke slovu guru,
0: etc.,
1: a podobně,
0: then the highest is the Bhagavan Ganesha.
1: Tak potom nejvyšší je Bhagavan Ganesha.
0: So we have to always first we should say salutation to Bhagavan Ganesha.
1: Tak jako první bychom měli pozdravit Bhagavana Ganeshu.
0: And so you know that all, even the Shiva, before Shiva should be worshipped Ganesha.
1: A vy víte, že ještě před Šivou by měl být uctíván Ganesha.
0: And you know all very much.
1: A všichni to dobře víte.
0: Therefore the Ganeshji.
1: A proto Ganeshji.
0: And he is very humble, very kind, very good.
1: Je velice pokorný, hodný a laskavý.
0: And Ganesha doesn't be angry and not making separates.
1: A nikdy se nezlobí a neodděluje.
0: It is everything holds holy space and the whole names of the gods, our earth,
1: celý vesmír, všechna boží jména, naše země.
0: In this all Ganeshji.
1: Tak tam všude je Ganeshji.
0: Therefore we said,
1: a proto říkáme,
0: anything we do new,
1: že ať už děláme cokoliv nového,
0: make your house,
1: stavíme dům,
0: then what we make a foundation,
1: když děláme, klademe děláme základy,
0: the earth breaking,
1: položení základního kamene,
0: and that earth breaking is the one of the very greatest,
1: a to je jeden z nejdůležitějších obřadů.
0: Without that nothing can be,
1: bez toho nic nemůže fungovat.
0: And so we are saying when we go to the Shiv Purana,
1: a tak říkáme, když v Shiv Puránách,
0: and in the Shiv Puranas,
1: viděli jsme Shiv Purány a tam,
0: they said that the whole earth,
1: tam říkali, že celá země,
0: and whole earth is calling,
1: celá země volá,
0: I am mother,
1: já jsem matka,
0: I am the mother earth,
1: já jsem matka země,
0: and I am holding everything,
1: a vše držím,
0: and so whatever we are doing,
1: a cokoliv tedy děláme,
0: we should say to Ganesh,
1: tak bychom měli říct Ganeshovi.
0: And that's why I said always,
1: a proto vždycky také říkám,
0: first when we wake up we said I'm a human,
1: jako první když se probudíme, tak si říct jsem člověk,
0: and second the holy mother earth,
1: a druhý je svatá matka země,
0: mother may I step on you,
1: matko dovol mi, abych se na tebe postavil,
0: etc.
1: A podobně.
0: Also when we are making some the farmers,
1: a podobně i farmáři,
0: and on which day what time they should make the working to make some crops,
1: tak je důležité, v jaký den budou dělat práce pro to, aby měli úrodu.
0: Also here in Europe you know many people know this,
1: a i tady v Evropě víte, že mnoho lidí to zná,
0: and mostly they are people telling first that when they want to have a tree for Christmas tree,
1: a když třeba lidé chtějí tady stromek na Vánoce,
0: and people have in the house or in on the door,
1: a lidé ho pak mají u dveří nebo uvnitř v domě,
0: and then all seeds goes dry,
1: a to jehličí pak uschne,
0: etc.
1: a tak dále.
0: But the farmers they know,
1: ale farmáři ty vědí,
0: not a bit many people in the big cities,
1: lidé ve městě to zas tak moc dobře neví,
0: and on the new moon,
1: že když je nov,
0: first or the second new moon,
1: první nebo druhý,
0: so during the that time is a very little tiny this moon,
1: tak v té době je ten srpeček měsíce jenom tenoučký,
0: it is like round,
1: a je to takové kolo, kulatý,
0: and that is going more and more becoming the full moon,
1: a postupně se naplňuje až do úplňku.
0: So if we do something,
1: takže když něco děláme,
0: making our crops,
1: třeba úrodu sklízíme,
0: or our fruits,
1: nebo ovoce,
0: or that is one of the best thing,
1: tak je to jedna z nejlepších.
0: So many farmers said,
1: času, a mnoho farmářů pak říká,
0: some was telling in the in Austria,
1: někdo v Rakousku to říkal,
0: and the Austrian farmers in river and in mountains,
1: a byli to nějací rolníci rakouští z hor,
0: and they said, that they have kept these Christmas trees.
1: A říkali, že si uchovali ten vánoční strom.
0: For many years they have this.
1: Mnoho let už to schovávají.
0: But the seeds does not the needles or the leaves will not go down.
1: A přesto ty jehlice nespadnou, neopadají.
0: And the same thing is how it will grow good, and there will be not so many other creatures will attack to the your forest.
1: A podobně to má vliv i na to, že stromy rostou zdravě a nenapadají je škůdci.
0: Similarly, they know the when will be the rain will come.
1: A podobně vědí i kdy přijde déšť.
0: And which time the coming.
1: A v kolik hodin přijde.
0: That's very important one.
1: To je také důležité.
0: Well, in some countries or what we call the rainforest.
1: A v některých zemích je něco, čemu se říká dešťové pralesy.
0: That is all the times.
1: A tam je samozřejmě prší furt.
0: So there are different countries, different.
1: Takže jsou různé země s různými podmínkami.
0: So in that after we call when we sit up on our bed morning when we get up.
1: A pak si říkáme, že když si sedneme na posteli, když se ráno vstává.
0: Then I said always that I am human.
1: Tak to poručuji, abyste si řekli, já jsem člověk.
0: Our eyes are open now.
1: Už máme otevřené oči v tu chvíli.
0: So we see the holy photos, pictures, Gurudevs or any.
1: Vidíme nějaké svaté obrázky Gurudeva nebo někoho jiného.
0: Someone have Christians, someone have Jesus, some have this, some have Brahma, Vishnu, etc.
1: Někdo má Ježíše, někdo Brahmu, Vishnu a tak dále.
0: And after that,
1: a potom,
0: we said, Mother Earth,
1: řekneme,
0: can
1: Matko,
0: I step on you?
1: Matko Země, mohu na tebe stoupnout.
0: That time, the Mother Earth, she is awakening.
1: A v tu chvíli se Matka Země
0: probouzí. And she takes care of the child.
1: A stará se o své dítě.
0: And this earth said,
1: a ta země pak řekne,
0: my child,
1: moje dítě,
0: you can step on me.
1: Můžeš na mě stoupnout.
0: I will control, I will protect you.
1: Budu tě chránit.
0: Mother is greatest.
1: Matka je největší.
0: And therefore, but mother has to be a mother.
1: A matka musí být matka.
0: The children will be till the last life.
1: Až do konce života budou děti dětmi.
0: She will be blessings and giving love all children, doesn't matter girls or the boys.
1: A až do posledního života bude dávat požehnání těm dětem, ať už je to chlapec nebo děvče.
0: One day one grandmother said,
1: jednou řekla jedna babička,
0: and she was age of 85,
1: bylo jí 85 let,
0: or 90,
1: nebo možná 90,
0: and she was a grandmother.
1: A už byla babička.
0: So her son was in other village.
1: A její syn žil v jiné vesnici.
0: Or other village or other city.
1: Nebo v jiném městě.
0: And mother is in other little village where she is there.
1: A ta matka je v jiné vesnici.
0: So one her mother's son who's already he have the children.
1: a ten její syn, který už má své vlastní děti.
0: So merchant who was in some city,
1: byl obchodník v nějakém městě.
0: He was every day or every 3-4 days he was calling mother and how are you and so and she also.
1: Každý den a nebo každé 3-4 dny volal mamince a ptal si, jestli je všechno v pořádku, a ona mu taky volala.
0: So one day he came to that village.
1: A on jednoho dne přišel do té vesnice.
0: And his mother was there and she was hugging his child.
1: A jeho maminka tam byla, obejmula ho.
0: And his son said.
1: Obejmula jeho dítě a pak byl západ slunce.
0: Mother, what can I do for you?
1: A on se jí zeptal, maminko, co pro tebe můžu udělat?
0: And what would you like to have?
1: Co bys chtěla mít?
0: Which kind of food?
1: Jaké jídlo?
0: Which kind of dress?
1: Oblečení.
0: What you like, mother?
1: Co bys si přála, maminko?
0: Money.
1: Peníze.
0: Or may you would like to have some golden or necklace?
1: Nebo nějaký zlatý šperk, třeba náramek.
0: Or should I massage you, mother?
1: Nebo měl bych tě namasírovat, maminko?
0: Mother, what can I do for you?
1: Co pro tebe mohu udělat?
0: Mother said.
1: A ta maminka řekla.
0: My child.
1: Mé dítě.
0: I don't need anything.
1: Já nic nepotřebuju.
0: I have everything.
1: Já mám všechno.
0: But what can I do for you, mother?
1: Ale co teda pro tebe mother, můžu udělat? A maminka řekla.
0: She said yes, my child.
1: Ano, něco ano.
0: I want for you.
1: Chci pro tebe.
0: That what will you give you? So my son, I give you now. I give you something.
1: Teď ti něco dám, synu.
0: So he said, "Yes, mother. What can I do?"
1: A on řekl, ano, maminko, co tedy mohu udělat?
0: She said, "My son."
1: A ona řekla, synu.
0: I gave you the birth.
1: Porodila jsem tě, dala jsem ti život. I'm
0: bring your child as my child.
1: Seš moje dítě.
0: So I was in your birth. I was with you, my child.
1: Čili když ses narodil, tak jsem byla u toho.
0: And you tell me often that what I want.
1: A ty se mě často ptáš, co chci.
0: So my child, my son.
1: Tak synu.
0: I was with you for your birth.
1: Byla jsem u toho, když ses narodil.
0: And I want only that when I die, in that time you should be with me.
1: A já chci jenom to, aby jsi byl u mě, když budu umírat.
0: That's I want only.
1: To je jediné, co si přeju.
0: Mother said.
1: Řekla ta maminka.
0: So you see, there is nothing more than this mother and the child.
1: Není tady nic víc než takhle ta matka a dítě.
0: Father is also, but the father have not fell, or maybe he's also beside when the doctors are they coming and. But still that father does not feel the pain of the mother's birthing.
1: Otec je samozřejmě také důležitý, ale on možná necítí to, co cítí ta matka při porodu. A pokud bychom to takhle udělali,
0: then I can tell you,
1: tak vám

0: siehst.
1: That many families, all humans, they will be very oneness, like mother, child, grandfather, parents, etc. And that means all our city or our village, that all we are very good together.
0: Tak mnoho rodin, celé lidstvo, lidé ve vesnicích, ve městech by byli v jednotě.
1: So in that way, also son or daughter, they are grown.
0: A podobně i ten syn a dcera už jsou dospělí.
1: And there are two things.
0: A k tomu jsou dvě věci.
1: First is that when we make a new house,
0: tak za prvé, když uděláme, postavíme nový dům,
1: we should know which constellation should be.
0: Tak bychom měli vědět, jakou bychom k tomu měli mít konstelaci.
1: And you should know in Jyotish.
0: A měli byste to vědět podle Jyotiše.
1: You can learn in that.
0: Můžete se to naučit.
1: And it is that how many days the earth is sleeping.
0: Protože
1: mother is sleeping.
0: Kolik dnů matka země spí?
1: And other times is that where mother is awakened.
0: A jindy je zase probuzená.
1: So don't put a something to break your earth when earth is sleeping.
0: Takže nepokládejte ten základní kámen, nekopejte, když země spí.
1: And when it is awakened,
0: a když je probuzená,
1: then you will say to mother,
0: tak potom řeknete matce,
1: mother, can I make for my house?
0: Matko, mohu tady postavit si dům?
1: And that we call earth breakdown.
0: A tomu se říká česky položení základního kamene.
1: Yes. Then the house will be.
0: A pak ten dům bude.
1: Perfect, good, and in the house always will be very harmonious.
0: Kvalitní a i uvnitř bude panovat harmonie.
1: The peace.
0: Mír.
1: There will be no fighting between the husband and wives.
0: Nebudou tam žádné hádky mezi manželem a manželkou.
1: Children and parents.
0: Děti a rodiči.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: Because and that house is very pleasant.
0: A takový dům je i příjemný.
1: How is that pleasant? Mother gives the birth and we give the child in her hands, arms.
0: Tak jako když matka porodí dítě a má ho pak náručí.
1: And that time when the child comes in her hand, just now.
0: A když akorát má čerstvě to dítě v rukou.
1: You know that mother had pain. It's not so easy.
0: Víte, že ten porod obnáší bolesti, není to snadné.
1: But when the mother takes the child and to her chest.
0: Ale když si to dítě přiloží k prsům,
1: she forgets no pain.
0: Tak na tu bolest úplně zapomene.
1: That mother.
0: A ta matka.
1: We should respect.
0: Matku bychom měli uctívat.
1: Therefore, we said, Matri Devo Bhava.
0: Říkáme
1: first
0: toto.
1: God is the mother.
0: První Bůh je matka.
1: But the mother have to be a mother.
0: Ale matka musí být matka.
1: And now it is people don't respecting.
0: Teď to lidé nerespektují.
1: Many they give the child to husband and said, I go away.
0: A mnoho dá dítě manželovi a že jdou ven.
1: But still now when they are separating husband wife, but mother, the child, that she respect very much, she asking to the police and everywhere, please, I want to keep my child.
0: A teď, když se rozcházejí manželé, co mají děti, tak přesto ta matka vždycky všechny žádá, že chce si to dítě nechat.
1: That is very important.
0: A to je důležité, velice důležité.
1: And second, third,
0: a za třetí,
1: special birth, then earth,
0: porod, breaking, země nebo položení základního kamene, a za třetí,
1: then making the puja,
0: dělat puču,
1: yagya,
0: yagyu.
1: This also on which day what common constellation,
0: také v jaký den, při jaké konstelaci to
1: then
0: dáte,
1: we make this yagya on place,
0: tak uděláme to místo na yagyu,
1: and there on the earth we are making on the earth,
0: děláme to na zemi.
1: Now we have on the iron or something in fifth floor and we are making little puja in our ashram. That is okay, but it should be in the earth where we can make then the puja and then we make the yagya.
0: Takže dneska máme často, děláme obřad někde na nějakém kovovém nádobě v pátém patře, ale to je taky v pořádku, ale nejlepší je to opravdu na zemi.
1: Then it will be harmonious.
0: Pak to bude harmonické.
1: And then it is said,
0: a pak se také říká,
1: as a human,
0: že jako člověk,
1: we know that one dies,
0: jako lidé víme, že když zemřeme,
1: so one is buried in the earth,
0: tak jsme pohřbeni do země.
1: It means that we give them again to earth, to the mother.
0: To znamená, že jdeme zase zpátky do matky země.
1: Or we are burning,
0: a nebo když nás pálí,
1: this is also because agni, tak to the je, fire, to the all cleaning.
0: To je zase agni, oheň, který všechno čistí.
1: But we have to with this.
0: Ale musíme to tak dělat.
1: And that time also, we give the mother this dead body in the earth.
0: Tak pak taky dáme matce země zpátky to mrtvé tělo.
1: Or agni dev also, that we give to the fire.
0: A nebo agnidévi, ohni, dáme to tělo.
1: So in this way,
0: a tímto způsobem,
1: also we are doing as a, for the mother.
0: Tak to také děláme pro matku.
1: In that way, if we, then it is said,
0: a pak se tedy také říká,
1: when one die in the house,
0: že když člověk zemře v domě,
1: then we mostly all on the same day they bring to the grave.
0: Tak většinou ten samý den to tělo se odveze třeba do hrobu nebo někam.
1: And then from there they say to the give to the mother on the earth. And it is dead body now.
0: Takže zase dá to matce zemi, je to v tu chvíli, že je to mrtvé tělo.
1: The prana is gone.
0: A prana je pryč.
1: In prana is with that is the soul or the jiva.
0: V práně je ta duše, jiva.
1: So then dead body.
0: A to mrtvé tělo.
1: Then it is said, now you have to, we have to then wash ourselves.
0: Tak říkáme, že se pak musíme umýt.
1: So after coming to the crematorium or in the earth or like this.
0: Čili potom pohřbu, ať už je to do hrobu nebo jinak.
1: That time it the completely other atmosphere becomes.
0: Tak začne úplně jiná atmosféra.
1: Maybe through the fire,
0: možná díky tomu ohni,
1: or the waters,
0: nebo vodě,
1: or earth,
0: a nebo zemi.
1: But now this is dead body.
0: Ale už je to mrtvé tělo.
1: Dead body now we should not have in our house.
0: A to už bychom pak neměli mít v domě.
1: Therefore we make the ceremonies of the dead.
0: A proto se dělá ten obřad pohřbu.
1: then we have to come

0: And we should wash ourselves.
1: A musíme přijít a umýt se.
0: Yes, the dress we have to wash.
1: Ano.
0: And then come in the house.
1: Vyprat si oblečení a přijít domů.
0: And then in the ashram, there when we come, we make the dipak light for the dead persons.
1: A v ashramu si potom zapálíme svíčku za toho mrtvého.
0: Because the dead anything in the house one should not have.
1: Protože cokoliv, co souvisí s tou smrtí, bychom neměli uchovávat doma.
0: Otherwise it's like a rakshaki.
1: Protože to je taková rakšasická
0: and so
1: energie.
0: Therefore it is said.
1: A proto se říká,
0: human should not take in the mouth dead flesh.
1: Člověk by si neměl vložit do úst mrtvé maso.
0: You can drink milk of the mother.
1: Můžete pít mateřské
0: mléko. After when mother is died, we cannot take anything from mother.
1: Ale když matka zemře, tak si od ní už nic vzít nemůžeme.
0: So doesn't matter. Death is a death.
1: Takže ať už je to jakoliv, tak smrt je smrt.
0: There are different kind of creatures.
1: Jsou různé druhy tvorů.
0: So they are different and we are human.
1: A oni jsou jiní a my jsme lidé.
0: But when the body they die.
1: Ale když zemřou.
0: Doesn't matter if it's a snake.
1: Ať už je to had.
0: A fish.
1: Ryba.
0: Or any animals.
1: Nebo jakékoliv zvíře.
0: So when they died or you we kill them.
1: Tak když zemřou nebo když je zabijeme,
0: then it is on the we have given to the mother earth.
1: Tak jsme to dali matce zemi.
0: Not in the house.
1: A ne do domu.
0: If then that will come negative from this dead bodies and that will we have many many problems troubles in the families always.
1: A pokud ano, pokud to máme doma, tak potom z toho je mnoho negativní energie, která způsobuje spoustu problémů v životě.
0: So meat is from the dog or the from he cat or the cows or the buffaloes or the leffaloes or fish or anything. Dead body is when we are living body. We are completely separated.
1: Takže ať už je to mrtvé maso z jakéhokoliv zvířete, kočka, pes, kráva, jakékoliv jiné zvíře, tak vždycky je to jiné, protože my jsme živí a tohle je už mrtvola.
0: And so it is the mother, the earth.
1: Takže je to matka země.
0: And the earth is holding very much.
1: A země to hodně drží.
0: And so father is of course more than mother also. The father is very very powerful and everything.
1: Otec je samozřejmě taky velice důležitý a silný.
0: That's why we are making oneness.
1: A proto děláme jednotu.
0: And if you therefore if you said I marry.
1: A proto když řeknete, že se oženíte nebo vdáte.
0: And then you will be a bit together couple.
1: A pak žijete v páru.
0: And giving the children.
1: A máte děti.
0: And don't say that I will go away and you can have your child or this child and I want to marry other and this. This for humans should not be.
1: Tak lidé by pak neměli říct, já půjdu za nějakou jinou ženou nebo za jiným mužem a ty si nech děti a podobně.
0: It was many also in these countries it said, I think someone said.
1: Myslím, že někdo řekl, že v těchto zemích.
0: So if one couple dies,
1: když zemře někdo z páru,
0: then they are very sad,
1: tak jsou smutní,
0: but they will not marry second.
1: Ale už se po druhé nevdají nebo neožení.
0: And you know that in Christian that or marries only once.
1: A víte, že v křesťanství je svatba je sňatek
0: and will not give the second time.
1: A po druhé už vás neodají.
0: And if one dies,
1: a když někdo zemře,
0: so on, then still where once married cannot be married in the church.
1: Tak když už se, když už jednou někdo byl oženěný nebo vdaný, tak už ho po druhé
0: But now in this Kali Yuga,
1: ale v téhle Kali Yuze
0: everything is different.
1: Je všechno jinak.
0: So this evening morning when we get up from our bed.
1: Čili ráno, když vstaneme z postele.
0: The bed of the bed or we are sleeping on the with some cloth and on sleeping on the earth.
1: Když staneme z postele anebo když ležíme na zemi na nějaké podložce.
0: But it means when you will wake up, stand up, then you should say, Mother, can I step on your to you?
1: Tak každopádně, pokud když budete vstávat, tak byste měli poprosit Matku Zemi, jestli si na ní můžete stoupnout.
0: So this is given to the humans.
1: A tohle je dáno lidem.
0: And many animals, there are certain, they have, and they don't, they die again then. If one couple is died, the second will very soon not later they will die, but not we go second.
1: Ale dokonce i u některých zvířat je to, že když z páru ten jeden zemře, tak ten druhý brzy zemře taky a nežije pak s nikým dalším.
0: So that is very, very important.
1: To je velice důležité.
0: So mother.
1: Takže
0: and we are doing everything.
1: Matka, my děláme všechno.
0: Even though when little child is there, is the child is urinating on mother's lap.
1: Víte, že když třeba malé děťátko se počůrá matce na
0: kýně
1: nebo zvrací.
0: And mother will say not art. No, no.
1: A maminka
0: mother be the happiness is cleaning her child.
1: Nikdy se kvůli tomu nezlobí a vždycky ráda to všechno uklidí.
0: And when she had to go a little bit for shopping or something or like this.
1: Když musí třeba jít něco nakoupit.
0: And she give the child to the father.
1: A dá dítě otci.
0: Of course she's also loved very much.
1: Samozřejmě ten taky moc miluje to dítě.
0: And suddenly make the child toilet
1: najednou,
0: on the lap of the father.
1: Najednou na klíně otce
0: or this and that.
1: Se pomočí nebo něco udělá.
0: Of course he will also clean.
1: Tak i tak to ta maminka potom uklidí.
0: But he don't know how to do.
1: Protože on neví, jak to udělat.
0: Therefore.
1: A proto.
0: It is that earth mother.
1: Tak to je ta matka země.
0: You mother. But you have to be like that mother.
1: Ale taková matka musíte být.
0: We are lost.
1: A my jsme ztraceni.
0: We lost. We only give it here or there. Hari Om.
1: My jenom tak něco někam dáme a Hari Om.
0: In this way. Earth.
1: Takže takhle země.
0: Our fruits. Our vegetables.
1: Naše ovoce, zelenina.
0: Our salads.
1: Salát.
0: All is giving, who is giving us?
1: Kdo nám to všechno dává?
0: Mother Earth.
1: Matka země.
0: So we have to respect very much the earth.
1: Čili musíme uctívat.
0: And země. Now we are killing the mother.
1: A my naopak zabijeme.
0: And
1: matku.
0: So how we are killing the mother?
1: Jak zabijeme matku zemi?
0: All these chemicals.
1: Těmi všemi chemikáliemi.
0: The people and they made so that many, many creatures we kill them.
1: Kolik tvorů tím zabijíme.
0: And that's why this is called the Kali Yuga.
1: Takže tomu se říká Kali Yuga.
0: And it will be more and more.
1: A bude toho víc a víc.
0: So we said when we wake up we open eyes.
1: Čili když se probudíme, otevřeme oči.
0: I am human.
1: Jsem člověk.
0: And we looked on the step on earth.
1: Podíváme se na zem.
0: Mother, can I step on you?
1: Matko, mohu si na tebe stoupnout.
0: And the water.
1: A vodu.
0: First touching of that water.
1: Dotkneme se vody.
0: Because that is going in our whole body.
1: A z toho prvního doteku to
0: jde do celého. Five elements.
1: Těla, takže všech těch pět prvků.
0: And that we should respect very much.
1: A tohle bychom měli dodržovat.
0: So that it means we should not eat this and that and that and that. No.
1: To znamená, neměli bychom se cpát tím a tím.
0: You see, only our tongue and our mouth. That's all.
1: Je to jenom jazyk a ústa.
0: And we are only eating because of taste and this and that.
1: A my jíme vlastně jenom kvůli té chuti.
0: Even the sweet.
1: I sladkosti.
0: But when we swallow it here.
1: Ale když to spolkneme,
0: then there is no taste.
1: Tak tam už pak dál žádná chuť.
0: Then it goes in the same directions.
1: Všechno to už jde stejným směrem.
0: But our intestine is there is many many people are there.
1: Ale ve střevech je pak mnoho mnoho bytostí lidí.
0: When mother gives eating.
1: Když maminka dá jídlo.
0: Immediately in our mouth comes good water.
1: Tak okamžitě máme v ústech dobrou vodu.
0: And we eat. And inside in the body there are many many I don't know but many many everyone have a duty everyone.
1: A v těle se spustí spousta procesů, které ani neznám, ale každý tam má svůj úkol.
0: When you eat one apple.
1: Když si dáte jedno jablko.
0: And how many good things in one apple.
1: Tak kolik dobrých věcí je v jednom jablku.
0: And which this should go to the heart. Or kidneys,
1: co jde,
0: or other parts.
1: Je dobré pro srdce.
0: All have to be mother of the body. Will say do this quickly, very nicely.
1: Ledviny a tak dále. Ta matka těla, ta to rozděluje tam, kam je potřeba.
0: But sometimes we overdo.
1: Ale někdy to přeženeme.
0: Then they are all inside who is working. They are tired.
1: A pak jsou všichni ti, co uvnitř pracují, unavení.
0: This is so that they cannot.
1: Už to nedávají
0: potom. But we are feeling on this and bobbing on this.
1: A my tam ještě cpeme další a další věci.
0: Then we become very thick.
1: A pak jsme tlustí.
0: And then we have disease comes inside.
1: A vznikají tak nemoci.
0: And that's not good.
1: A to není dobré.
0: So if we can concentrate.
1: Čili pokud se
0: and we should know.
1: Soustředit, tak bychom
0: and
1: měli
0: we say to our body.
1: A měli bychom říct tělu.
0: And body will say how much and what.
1: A tělo naslouchá tělu a tělo nám řekne kolik.
0: But not the test.
1: Ale ne podle chuti.
0: That's it. So for that we will tomorrow.
1: Takže zbytek bude zítra.
0: Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno nejlepší.
0: And there was about prayer a little bit.
1: A ještě trošku modlitby.
0: And that was that. Namo namo Gurudev ji koti koti pranam palak palak prabhu vinati sukh sa

0: Again we are here in our beautiful ashram.
1: Jsme tu opět v našem krásném ashramu.
0: Beautiful country.
1: Krásné zemi.
0: It's called Czech Republic.
1: Jménem Česká republika.
0: They say it's a country where flows the milk and honey.
1: Říká se, že je to země, která oplývá medem a mlékem.
0: I hope still milk is flowing.
1: Já doufám, že tady to mléko ještě pořád je.
0: Honey too.
1: I med.
0: All dear bhaktas.
1: Všichni drazí bhaktové.
0: Dear ones round the world.
1: Drazí po celém světě.
0: Who's with us with the webcast?
1: Kteří jste s námi přes webcast.
0: I welcome you also and bless you on the name of Alakh Puri ji Siddh Peeth Parampara.
1: Vítám vás a žehnám vás vám jménem Alakh Puri ji Siddh Peeth Parampara.
0: We have again with us our Ma Mandaleshwar Vivek Puri ji.
1: Máme tu opět mezi námi našeho Maha Mandaleshwara Vivek Puri ji.
0: Uma Puri ji.
1: Uma Puri ji.
0: And also our dear Swami Hariharanan ji. Hari Puri.
1: Našeho drahého Swamiho Hari Puriho.
0: So Hari Puri, you know many of you when you go to India.
1: Mnozí z vás znáte Hari Puriho z vašich návštěv Indie.
0: We welcome him also.
1: I jeho vítáme.
0: And also we have our host Swami.
1: A máme tady i naše hostitelské Swami.
0: Swami Gajananji.
1: Swamiho Gajananjiho.
0: Because Gajananji is at home now.
1: Protože Gajananji je teď tady doma.
0: Parvati.
1: A Parvati.
0: And many of others.
1: A mnozí ostatní.
0: There are pravda, tak, dobrý. Also Sadhvi Daya.
1: Také je tu Sadhvi Daya.
0: Well, this time especially we have our very dear guest.
1: Ale dnes tu máme zvláště drahého hosta.
0: Our guru brother sisters.
1: Naše guru bratra a guru sestru.
0: The couple.
1: Je to pár.
0: And it's coming from the root of Mahaprabhuji's.
1: A oni pocházejí od kořenů od Mahaprabhujiho.
0: It means that when Mahaprabhuji was living in the house and nearly 25 years near Nipal.
1: Je to tam
0: Bolaguda
1: v Bolagudě,
0: and Kendari.
1: Kedari, kde Mahaprabhuji bydlíval, kde měl dům a odtamtud ním pochází.
0: So from there is coming our dear sister Kailash Purohit. Can you stand up?
1: A odtud pochází naše drahá sestra Kailash Purohit.
0: And her husband Dinesh Purohit.
1: A její manžel, pan Dinesh.
0: Is very dear disciple.
1: Jsou to velice drazí žáci.
0: From Jodhpur.
1: Z Jodhpuru.
0: Now they are living in Atlanta.
1: Teď bydlí v Atlantě.
0: The American Atlanta.
1: V americké Atlantě.
0: We have many Atlanta.
1: Máme mnoho Atlant.
0: In Rajasthani dialect.
1: V rajasthánském dialektu.
0: Atlanta means bring the chapati flour.
1: To znamená přines mouku na čapáty.
0: Atalau. As well as our dear sister Kripa Devi from Washington.
1: A také je to naše drahá sestra Kripa Devi z Washingtonu.
0: And our Savitri from Toronto.
1: A také naše Savitri z Toronta.
0: Well, also the whole family with the juniors.
1: A také celá rodina, včetně dětí.
0: And my very, very dear, loving little one, Mohan, his name.
1: A velice jsou milující, ten maličký.
0: The whole family is here.
1: Se jmenuje Mohan a
0: celá rodina. They came from Vancouver.
1: Tady, přijeli z Vancouveru.
0: Also we welcome them.
1: I je vítáme.
0: And we have also coming couple from Brisbane.
1: Je to taky jeden pár z Brisbane.
0: Agnidev and Ratan.
1: Je to Agnidev a Ratan.
0: Where are they?
1: Kde pak jste?
0: Yeah. They are taking care of our Brisbane ashram.
1: Oni se starají o náš ashram v Brisbane.
0: And also from the Sunshine Coast from the Australia.
1: A také ze slunečního pobřeží v Austrálii.
0: The our Tyagpuri and Yamuna.
1: Je tu náš Tyagpuri a Yamuna.
0: Karam Sanyasi.
1: Jsou to Karam Sanyasi.
0: But they went from the wave to in Hungary. They are in Hungary now.
1: Ale
0: oh, they are here. Yes, thank you. So from India,
1: z Indie,
0: our pandit,
1: náš pandit,
0: he is going to purify the space.
1: On bude pročišťovat prostor.
0: Yes, that will be something that I will tell you after.
1: To bude něco a o tom vám povím později.
0: So many are there still, if I will repeat, then whole evening will go.
1: Protože kdybych to teď celé opakoval, tak uplyne celý večer.
0: So, it's very global.
1: Týká se to, je to celosvětové.
0: And I'm very happy to see you all.
1: Jsem velice šťastný, že vás všechny vidím.
0: It is Mahaprabhuji's, Guruji's, Devpuriji's blessings.
1: Je to Mahaprabhučího, Guručího, Devpuričího požehnání.
0: Our this seminar or retreat.
1: Tento náš program, tento seminář.
0: As usual in our beautiful ashram, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Je jako obvykle v našem krásném ashramu spravovaném Mahaprabhu Deep Satsang nadací.
0: This ashram have now very strong spiritual vibration.
1: Tento ashram má velice silnou duchovní vibraci.
0: If it will not be, then all of you we would not be here.
1: Kdyby to tak nebylo, tak bychom tady my všichni nebyli.
0: This ashram is also very important for us, very dear to us, because our dear Holy Guruji was here.
1: A tento ashram je pro nás důležitý a velice drahý, také proto, že náš drahý Holy Guruji byl tady.
0: Now, this seminar has certain programs.
1: Tento seminář má určité programy.
0: First is for the juniors.
1: Za prvé pro děti.
0: As usual, every time, every year, our juniors, they are very beautiful, very kind to us, that they are always silent.
1: A jako každý rok naše děti, naši mladí jsou velice k nám laskaví, že cvičí a jsou potichu.
0: They organize nice programs.
1: Zařizují si krásné programy.
0: And time is passing very quickly.
1: A čas plyne velice rychle.
0: I think I'm getting old.
1: A já myslím, že stárnu.
0: My juniors who was small.
1: Ty děti, ty junioři, které jsem viděl jako malé.
0: Now they are parents already.
1: Teď už jsou z nich rodiče.
0: So they are grown in the beautiful garden of Yoga and Daily Life.
1: A tak vyrostli v té krásné zahradě jogy v denním životě.
0: I was surprised.
1: Byl jsem překvapený.
0: That especially in these countries.
1: Zvlášť v těchto zemích.
0: They are with me 5 generation.
1: Už je se mnou 5 generací.
0: And it's very beautiful.
1: Je to velice krásné.
0: And it is the not single person but the whole families.
1: A nejde o jednotlivého člověka, ale celé rodiny.
0: So you can imagine how this generation has grown sattvic way of living.
1: A tak si dovedete představit, že tyto generace vyrůstají se sattvickým způsobem života.
0: And also eating sattvic food.
1: Jedí sattvické jídlo.
0: Vegetarians.
1: Vegetariánské.
0: And practicing yoga in daily life.
1: A cvičí jogu v denním životě.
0: Yoga in daily life is a worldwide.
1: Yoga v denním životě je celosvětová.
0: And it is very neutral.
1: A je velice neutrální.
0: One can practice, doesn't matter which religion you follow or you don't have religion.
1: Můžete jít cvičit, ať už máte jakékoliv náboženství nebo nemáte žádné náboženství.
0: We are not developing some new cultures.
1: Nerozvíjíme žádnou novou kulturu
0: or religions,
1: nebo nové náboženství.
0: But we are developing and purifying and liberating our soul.
1: Ale my rozvíjíme, očišťujeme a osvobozujeme naši duši.
0: So these other different things will remain here on this earth.
1: To ostatní zůstane tady na této zemi.
0: But it's very important for us in this Kali Yuga time.
1: Ale pro nás v této době Kali Yuga je velmi důležité.
0: That we develop our soul towards spirituality.
1: Abychom rozvíjeli svoji duši směrem k duchovnosti.
0: There is still misunderstanding or not clarities that what is difference between religion and spirituality.
1: A stále není jasné, stále je nedorozumění, jaký je rozdíl mezi náboženstvím a duchovností.
0: The purity of the spirituality,
1: čistota duchovnosti,
0: that can purify from all the negative karmas and the soul becomes free.
1: To vás může očistit od všech negativních karem a duše se osvobodí.
0: So we are covered by so many vibrations.
1: My jsme pokrytí tolika vibracemi.
0: So many karmic influences.
1: Tolika karmickými vlivy.
0: And the ignorance.
1: Nevědomostí.
0: Ignorance that we don't know.
1: Nevědomosti, že ani nevíme.
0: And we are doing something we don't know what we are doing.
1: A děláme něco, ani nevíme vlastně, co to děláme.
0: There are two kinds of this subject in this.
1: Tento předmět má dvě stránky.
0: We know what we are doing.
1: My víme, co děláme.
0: But we don't know what we are doing and what will be the result of that.
1: Ale nevíme, co to vlastně děláme, protože neznáme, jaké to bude mít následky.
0: So these are two.
1: Takže tady jsou dva.
0: We are doing.
1: My něco děláme.
0: But we don't know what will be the result what we are doing.
1: Ale nevíme, co bude výsledkem toho, co děláme.
0: And body is also suffering.
1: Tělo také trpí.
0: Nowadays the family is suffering.
1: Teď trpí i rodiny.
0: The environment is suffering.
1: Prostředí trpí.
0: Many things happen.
1: A stane se mnoho věcí.
0: But within this body.
1: Ale v tomto těle.
0: That beautiful soul is suffering very much.
1: Ta krásná duše velice trpí.
0: We are suffering here on this mortal world.
1: Trpíme tady v tomto smrtelném světě.
0: And when we go out of this body,
1: a když opustíme toto tělo,
0: we are again involved in certain other atmospheres.
1: Tak jsme zase opět, nás zasáhnou určité jiné atmosféry vlivy.
0: We are caught like a fish in the net.
1: Jsme chyceni jako ryba v síti.
0: And so the science of yoga and daily life,
1: takže věda jogy v denním životě,
0: was had developed and million of people practice,
1: která je rozvíjena a cvičí
0: around the world,
1: miliony lidí po celém světě.
0: They are also learning and people are watching this our webcast.
1: A lidé se učí i tím, že sledují náš webcast.
0: So what we are doing in the seminars,
1: to co my tady děláme na seminářích,
0: we are working on our soul to develop,
1: pracujeme na tom, aby se naše duše rozvinula
0: towards the spirituality,
1: směrem k duchovnosti.
0: Come to clarity and to purify our karmas,
1: abychom dostali tu jasnost a pročistili karmy,
0: that we can forgive whatever we have done,
1: abychom odpustili cokoliv jsme učinili,
0: and that we are in position,
1: a jsme, abychom byli,
0: to pay our that respect that whatever we have done unconsciously, Lord may forgive us.
1: A abychom získali tu pokoru, že cokoliv jsme udělali nevědomně, aby nám Bůh odpustil.
0: There is one nice bhajan from one saint.
1: Je jeden krásný bhajan od jednoho světce.
0: It's from one, it's called Surdasji.
1: A jeho jméno je Surdasji.
0: Surdas was by birth, he was blind.
1: A on od narození byl slepý.
0: But his bhajans, what he wrote, is very, very famous.
1: Ale ty duchovní písně, které napsal, jsou velmi slavné.
0: And it will be sung, these bhajans, in many films, in many events.
1: A uslyšíte zpívat v mnoha filmech, při mnoha příležitostech.
0: The physical eyes was not visible for him.
1: Těma fyzickýma očima on neviděl.
0: But he had an inner eyes.
1: Ale měl vnitřní zrak.
0: Third eyes.
1: Třetí oko.
0: He could yes, thank you. Yes, pravda. Tak. A dobrý. Therefore it is very true what Swamiji said. We should follow that.
1: Yeah, velká.
0: And seeing this, that bhajans, yes.
1: Tak je v tom velká pravda, co Swamiji říká, měli bychom se tím řídit.
0: Prabhuji mere avgun chit na dharo, sam drashti hai naam tiharo, chahe to paar karo, Prabhuji mere avgun chit kam hiya. अवगुण चित्त न धरो He said to God,
1: říká Bohu,
0: O God,
1: O Bože,
0: please do not mind or please do not notice my mistakes.
1: Prosím, nevšímej si mých chyb.
0: Do not pay your attention towards my mistakes.
1: Nepozoruj, nevšímej si mých chyb.
0: Prabhuji mere avgun chit na dharo. Sam drashti hai naam tiharo. O God.
1: O Bože.
0: You are known as equal visions.
1: Ty jsi znám jako ten, který na všechny nazírá stejně.
0: You do not count our sin.
1: Nepočítáš naše hříchy.
0: If someone is a sinner or one is not a sinner.
1: Pokud je někdo hříšník nebo není.
0: God, all are equal to you.
1: Před Bohem jsou všichni rovní.
0: Sam drashti hai naam tiharo, chahe to paar karo. Hey Prabhu, if you can, you can let me cross this ocean of the Maya. Prabhuji mere avgun chitna daro.
1: O Prabhu, jestli ty chceš, necháš mě překročit tento oceán.
2: Sri Deep Narayan Bhagavane ki jay. Sri Sudarji Maharaja ki jay. Svai Maheshwara Nandi Vishwa Gurudeva ki jay. Prabhuji mere avguna chitana daro. Prabhuji

0: Dipnare Bhagavane, Ki Jai, Sudarji Maharaja, Ki Jai, Swami Maheshwaranandji Vishwa Gurudeva, Ki Jai.
1: We do the things consciously, but it is in unconsciously.
2: Ale my to děláme vědomě, ale je to v nevědomí.
1: Because Bhagavan Krishna said in Bhagavad Gita, in Karma Yoga chapters,
2: Bhagavan Krishna v Bhagavad Gita v kapitole o Karma Yoga říká,
1: Arjuna, whatever you are doing,
2: Arjuna, cokoliv děláš,
1: you should know the form of the action.
2: Měl by si vědět podobu toho činu.
1: This is the first.
2: To je za prvé.
1: That you know what you are doing.
2: Měl bys vědět, co vlastně děláš.
1: When you will know the form of the action.
2: Když poznáš podobu toho činu,
1: then your eyes will open.
2: Pak se otevřou tvé oči.
1: Inner eyes.
2: Vnitřní zrak.
1: That time our intellect will show us the picture.
2: Pak nám
1: object.
2: Náš intelekt ukáže obraz toho předmětu.
1: But still we can't give up.
2: Ale my se pořád nedokážeme vzdát.
1: Then our viveka comes.
2: Pak přichází
1: naše intelligence. Our viveka, which is giving very clear result,
2: naše viveka, která nám dává velice jasné výsledky,
1: that what you are doing,
2: to, co děláš,
1: is the best, go ahead.
2: To je to nejlepší, pokračuj.
1: Or what you are doing is not good, bad.
2: A nebo to, co děláš, není dobré, špatné, je to špatné.
1: Don't do it.
2: Nedělej to.
1: Now if you follow your viveka,
2: a pokud byste se řídili svojí vivekou,
1: then we are protected.
2: Pak jsme ochráněni.
1: But ignorance,
2: ale nevědomost,
1: our desires,
2: naše touhy,
1: or our ego,
2: nebo naše ego,
1: that will say, nah, we do it.
2: To si řekne, ale já to stejně udělám.
1: Now we are human.
2: My jsme lidé.
1: Out of 8.4 million different creatures.
2: 8,4

0: milionů různých tvorů.
1: We got that kind of intellect and viveka.
0: Jsme my dostali takový druh intelektu a viveku.
1: And we do have more in our heart what we call karuna.
0: A navíc máme v srdci to, čemu říkáme karuna.
1: Karuna means mercy.
0: A to znamená milost.
1: We pray to thee, O Mother Maria, for thy mercy.
0: Modlíme se k tobě, O Matko Marie, za tvoji milost.
1: Or, O Krishna, O Rama.
0: O Krishna, O Ramo.
1: We are praying for thy mercy.
0: Modlíme se za tvoji milost.
1: And what is that mercy?
0: A co to je ta milost?
1: Thou shall not kill.
0: To nezabiješ.
1: Thou shall not kill.
0: Ty nebudeš zabíjet.
1: Who said this?
0: Kdo tohle řekl?
1: Jesus.
0: Ježíš.
1: Did he say, don't kill humans?
0: Řekl, nezabiješ člověka.
1: And you can kill others.
0: A můžeš zabíjet ostatní.
1: That was not in that constitution of Jesus' intellect.
0: To nebylo v té konstituci Ježíšova intelektu.
1: Or his mercy.
0: A nebo v jeho milosti.
1: But animals don't know.
0: Ale zvířata to nevědí.
1: So in human heart,
0: že v lidském srdci,
1: there is a karuna.
0: Je karuna.
1: There is a mercy.
0: Je tam milost.
1: And this mercy, karuna is.
0: To je, to znamená.
1: First is towards every living being.
0: Za prvé směřuje ke všem živoucím tvorům.
1: Doesn't matter if it's humans or animals or birds or fish.
0: Ať už jsou to lidé, zvířata, ptáci, ryby.
1: Tak pravda. Thank you. This clock is always my witness.
0: Tyto hodiny jsou mi svědkem.
1: So there is we have to show them our mercy.
0: Musíme projevovat svoji milost.
1: Our kindness.
0: Svůj soucit, laskavost.
1: Our humbleness.
0: Naši pokoru.
1: If someone kill us.
0: Kdyby nás někdo zabil.
1: How will we feel?
0: Jak my bychom se cítili?
1: Only someone will say, I am going to kill you.
0: Jenom kdyby někdo řekne, já tě teď zabiju.
1: And don't worry, within 1 week I will kill you.
0: A neboj se, za týden tě zabiju.
1: This 1 week will be horror.
0: Ten jeden týden pro nás
1: day
0: bude.
1: Night you can't sleep.
0: Hororem ve dne noci.
1: And you don't know where you can hide.
0: Nedokážem usnout a nebudem vědět, kam
1: life
0: se schovat.
1: Is dear to everyone.
0: Život je drahý pro každého.
1: So similar feelings have every creature.
0: No, obdobné pocity má každý tvor.
1: Now, if we are doing consciously or unconsciously.
0: Ať už to děláme vědomně nebo nevědomně.
1: But we are killing.
0: Ale zabíjíme.
1: We eat that animals.
0: A jíme ta zvířata.
1: It is said.
0: Říká se.
1: The first guilty or affected will be the person who give that animal to the butcher.
0: Že první ta vina, ta hlavní vina půjde k tomu člověku, který to zvíře prodal nebo přivedl nebo dal tomu řezníkovi.
1: Or who is selling that?
0: Nebo kdo ho prodává?
1: Then before that the major sin, major suffering in that sin will be for whom one is selling, for whom he is killing.
0: Ale hlavní břímě té viny, hlavní díl toho utrpení hříchu půjde tomu, pro koho to bylo zabito, komu to bylo prodáno.
1: Who requires that?
0: Ten, kdo o to požádal, ten, kdo to vyžaduje.
1: Means to eat.
0: Ten, kdo to chce k jídlu.
1: So 90% sin goes to that one who is eating.
0: Tak 90% toho hříchu jde k tomu, kdo to jí.
1: If nobody will eat,
0: kdyby to nikdo nejedl,
1: who will kill the animals?
0: Kdo by pak ty zvířata zabíjel?
1: Only who is mad.
0: Jenom nějaký blázen.
1: That's it.
0: Tak je to.
1: So this is what I wanted to tell.
0: Tohle vám chci říct.
1: That we do consciously, but we are not doing consciously.
0: Takže my sice jsme
1: vědomí, doing unconsciously.
0: Ale děláme spoustu věcí nevědomě.
1: Still, it is not very clear in the human's brain.
0: Protože v lidském mozku to stále není velice jasné.
1: They do not realize that mercy.
0: Oni si neuvědomili onu milost.
1: It is said that that one feels the pain. Lagi lagi sab koi kahe lagi nahi ligar, lagi jiske aisi lag gayi ho gayi aram paar. Everyone said, oh, I'm hurted, oh, I have pain.
0: Tak říká se, že ten to procítí, každý říká, já mám bolest, mě bylo ublíženo, mě to bolí.
1: That's nothing.
0: Ale to nic, to není nic.
1: But that one feels the pain where the arrow went through and through.
0: Ale ten cítí bolest, kdo byl proklán šípem.
1: And that will make in astral form a kind of cover over your soul.
0: A v astrální podobě to vaši duši zahalí určitým obalem.
1: So that soul will not come to that Brahmaloka.
0: A taková duše potom nedojde do Brahmaloky.
1: Is rolling again and again further like a snowball.
0: Valí se dál a dál jako sněhová koule.
1: How to come out of that ball?
0: A jak se dostat z takové sněhové koule?
1: That we are inside.
0: Uvnitř které jsme.
1: Now, if you believe or not.
0: Ať už tomu věříte nebo ne.
1: Believe does not change the reality.
0: Víra nemění skutečnost.
1: If you believe or don't believe.
0: Ať už věříte nebo ne.
1: It is sunsetting now.
0: Teď zapadá slunce.
1: Someone will say no.
0: A někdo řekne ne.
1: Well, in America, somewhere there, in Canada.
0: V Americe, někde v Kanadě.
1: Sun is not setting.
0: Tam slunce nezapadá.
1: But wait.
0: Ale počkej.
1: Wait.
0: Počkej.
1: It will set.
0: I tam zapadne.
1: So the time will come.
0: A tak přijde čas.
1: So if the human will realize this.
0: Kdyby tohle si lidé uvědomili.
1: Then human soul will be liberated.
0: Pak by byla lidská duše osvobozená.
1: Nowadays even the doctors.
0: A v dnešní době dokonce i lékaři.
1: They don't know.
0: Ani lékaři to nevědí.
1: And they are supporting that we should eat meat and we should eat eggs and this and that.
0: A podporují, abychom jedli maso, abychom jedli vajíčka a tak dále.
1: Mahatma Gandhi was eating nothing.
0: Mahatma Gandhi nejedl nic.
1: Neither this, neither that.
0: Ani tohle, ani tamto.
1: Very simple food.
0: Velice prosté jídlo.
1: But how was his brain?
0: Ale jaký měl mozek?
1: Swami Vivekanand.
0: Swami Vivekanand.
1: Many others.
0: A mnozí další.
1: And it is sure Jesus was not non-vegetarian.
0: A je jisté, že Ježíš byl také vegetariánem.
1: The many great personalities in the world.
0: Mnoho velkých osobností ve světě.
1: So now so many diseases are coming.
0: A teď je tady tolik nemocí.
1: And we are suffering from those diseases.
0: A my trpíme těmi nemocemi.
1: That is so much cancers.
0: Je tolik rakovin.
1: This is our nourishment.
0: A to je kvůli naší výživě.
1: Because from what you are feeding the animals.
0: Protože to, čím živíte ta zvířata.
1: How these animals are, how is their brain.
0: Jak oni mají mozek, jak jenom oni jsou.
1: Their fear, their suffering.
0: Jejich strach, jejich utrpení.
1: Don't think that animals doesn't feel.
0: Nemyslete
1: and
0: si,
1: they do cry.
0: Že zvířata nic necítí, i oni naříkají.
1: Is it that the whole body is trembling.
0: Celé jejich tělo se třese.
1: That is coming to them who is eating.
0: A to přechází na ty, kteří to pak jedí.
1: How can we say that we are liberated.
0: Jak bychom mohli pak říct, že jsme osvobozeni?
1: Yes, one day when you are old.
0: Jednoho dne, až budete staří.
1: Lost everything.
0: O všechno přijdete.
1: And you will die.
0: A umřete.
1: But this dying is not the last one.
0: No, ale tohleto umírání není poslední.
1: It will repeat again and again.
0: Bude se to opakovat znovu.
1: Therefore,
0: a znovu.
1: That purification,
0: a proto to pročištění,
1: that prayers,
0: ty modlitby.
1: If you go to the church to prayer,
0: když jdete do kostela se pomodlit,
1: yes, it is something.
0: Něco to znamená.
1: But what are you doing after when you come out of the church?
0: No, ale co děláte potom, když vyjdete ven z kostela?
1: You are going somewhere and eating the beef.
0: Dáte si někde hovězí, jdete
1: or
0: si
1: pig,
0: najít nebo vepřové.
1: Or goat.
0: Nebo kozu.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: So maybe there is a small tunnel.
0: Možná je takový malý tunel.
1: To go to Brahmaloka.
0: Který lze dojít do Brahmaloky.
1: So only limited humans soul can go.
0: A jenom určité lidské duše tam mohou projít.
1: Other go somewhere else.
0: Ostatní jdou někam jinam.
1: So wake up.
0: Tak se probuďte.
1: Wake up.
0: Probuď se.
1: And that purify through sadhana.
0: A pročišťuj se skrze sadhana.
1: Prayers, mantras,
0: mantru.
1: Any religion, anywhere.
0: Jakékoliv náboženství, kdekoliv.
1: Religion is only inspiration.
0: Náboženství je inspirací.
1: But to do, to bring to the highest consciousness.
0: Ale praktikovat to, přivést se k tomu nejvyššímu vědomí.
1: You have to do.
0: To musíte vy zvládnout vy sami.

0: give up the will.
1: O má mysli vzdej se své vůle.
0: Stubbornness, yeah. In will in a negative way.
1: Ale tím se myslí ta ta tvrdohlavost.
0: Come with me.
1: Pojď se mnou.
0: And I will show you the Atma.
1: A já ti ukážu, co je Atma.
0: The real self.
1: Skutečné já.
0: And naham karata. Sridip Narayan Bhagwane ki jai. Shri Sata Guru Deva ki jai.

0: So it is a beautiful bhajan written by Sridip Narayan Mahaprabhuji.
1: Je to krásný bhajan, který napsal Sridip Narayan Mahaprabhuji.
0: It's in line with today's whole topic what we were speaking.
1: A je to ladí to s tím tématem, o kterém jsme dneska mluvili.
0: Mahaprabhuji says to the people of India.
1: Mahaprabhuji říká lidem v Indii.
0: Logo means people.
1: Logo znamená lidé.
0: And Bharat is the old name for India.
1: Bharat je původní jméno pro Indii.
0: Still, yes.
1: Pořád je.
0: So Mahaprabhuji says, O people of India, gain the knowledge, follow Sanatan Dharma.
1: A Mahaprabhuji říká, o lidé Indie, získej poznání a drž se Sanatan Dharmy.
0: Don't go here and there, search here and there.
1: Nepobíhej se a tam nehledej nikde jinde.
0: Drive away all the wicked.
1: Zbav se všech proradných.
0: O you protectors of cows.
1: A vy ochránci krávy, krav.
0: Gau bachane. Gau is the cow and bachane protectors.
1: O vy, kdo ochraňujete krávy.
0: Reflect on Vedas and Puranas.
1: Uvažujte o Védách a Puránách.
0: And propagate righteous conduct.
1: A rozšiřujte, upevňujte správné chování.
0: The right moral and ethical principles.
1: Správné morální a etické principy.
0: And don't lose the heart.
1: Nestrácejte srdce, nestrácejte odvahu.
0: You are the one who foster love among all.
1: Vy jste ti, kdo přináší

0: Endure through various times.
1: A vydržte všechny možné časy.
0: We know that Rama went for 14 days to the jungle and faced many evil.
1: Víte, že Ráma šel na 14 let do vyhnanství a vydržel mnoho těžkostí.
0: O dear ones, meditate on Lord Shiva.
1: O mí drazí, meditujte na pána Šivu.
0: Shiva Shankara Kodhyavo. And attain freedom, self-rule.
1: A dosáhnete svobody a vlády, vlastní vlády.
0: Svaraja is the word.
1: Svaráč, nezávislost.
0: And this can be understood spiritually and also politically.
1: Ať už tomu rozumíte duchovně nebo politicky.
0: Because Mahaprabhuji was living at the same time as Mahatma Gandhi.
1: Protože Mahaprabhuji žil ve stejné době jako Mahatma Gandhi.
0: They even met.
1: A dokonce se setkali.
0: It's written in Lila Amrit.
1: V Lila Amrit si to přečtete, ten příběh.
0: And because today is India Independence Day.
1: A protože dneska je den indické nezávislosti.
0: So attain Swaraja, independence.
1: Dosáhněte nezávislosti, Svaráč.
0: And then if you follow Satsanatan Dharma, a lot of wealth will follow, will come.
1: A pokud se budete držet Satsanatan Dharmy, všechno bohatství k vám přijde.
0: Malabhuta, a lot of wealth, spiritual and material.
1: Ať už světského i duchovního bohatství.
0: I have found Gurudev Puriji.
1: Našel jsem Gurudeva Dev Purijiho.
0: He is without any form, nirakshara.
1: Je nirakshara, bez podoby.
0: And nirdaya, without any wish and without any cause.
1: Bez žádných přání, bez žádných tužeb.
0: Swami Deep Mahaprabhuji is singing about your glory.
1: Swami Deep opěvuje tvou slávu.
0: And you unite everybody and show us the path just by showing yourself.
1: A ty jsi nás sjednotil a ukázal nám cestu tím, že se projevil.
0: Sena today, Swami Gajananji nicely explained the just by the sign, just by seeing.
1: Sena, to je to jenom, že tě vidíme, tento znamení, ten ukazatel.
0: Milane, you bring together, you unite.
1: Všechny nás přivádíš, sjednocuješ.
0: So we will now all together sing.
1: Tak teď si ho zaspíváme.
0: The melody you will maybe know.
1: Možná tu melodii znáte.
0: Because some years ago when it was Kumbh Mela.
1: Protože před pár lety, když byla Kumbh Mela.
0: It was on Swamiji TV. When Swamiji had this big sombrero, black.
1: Když tam Swamiji měl na sobě.
0: It was inside this bhajan.
1: To velké černé sombrero, tak tam zněl tenhle bhajan.
0: It very touched us and we were thinking, what is it about?
1: A my nás velice zaujala, říkali jsme si, co je to za bhajan.
0: So we didn't know because it's not in the bhajan book.
1: Neznali jsme ho, protože ho nemáme v knize bhajanů.
0: But then we asked Mahamandaleshwar Swami Gyaneshwar Puriji.
1: Ale poprosili jsme Mahamandaleshwara Swamiho Gyaneshwara Purijiho.
0: And he was very kind and he translated.
1: A byl velice laskavý a přeložil
0: so
1: nám ho.
0: These are his words.
1: Takže to jsou jeho slova.
0: Sridip Nariyam Bhagavane Ki Jai. Sridev Puriji Mahadeva Ki Jai.